0: Vánoce.
1: Krokodýl s vámi, Jarek přeje hezký poslech, další hity připraveny jsou a připraveny i kolega Jirka, ten bude šlapat na kole. Ano, moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna a pojede do prodejny Element Store u M-Paláce a vy typujete, za jak dlouho to zvládne. A pozor, nejede žádný závod, pěkně pohoda, normální výletnickým tempem a nebude to jen tak. Po cestě musí udělat několik úkolů, bude dělat selfiečka a zastavovat na známých místech v centru Brna. Vyfotit se musí u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku, na Hlavním nádraží a nakonec dorazí až do cíle na prodejnu Element Store. Vaším úkolem je tipnout, jak dlouho mu to bude trvat, jak rychle to zvládne. Svůj tip pište v minutách a sekundách a pošlete to na e-mail studio@krokodil.cz. Připište i telefon na vás a pak už jenom poslouchejte Krokodýla. Třeba právě vy vyhrajete nové horské kolo za 35 000. Držte vlnu Krokodýla, vyplatí se to.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Na Krokodýlu stále hit za hitem, Jarek přeje hezký poslech a jdeme za dalšími hity za chvíli, teď ale za našimi nejmenšími. Co se dělá v autoškole? Ptali jsme se Zlatíček Krokodýla.
1: V autoškole se třeba učí řídit auto nebo autobus.
2: A nebo se učí tam parkovat.
3: A nebo se tam učí zatáčet.
4: A třeba se může učit jet dozadu.
5: Nebo se může učit jezdit rovně.
0: Tolik naše nejmenší posluchači, naše zlatíčka v jedné z brněnských školek. Teď už valíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl, Felix Jen a J. Hart, Pride.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubít.

mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: na čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: to nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
3: Tak pojďme.
4: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
7: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonecto. www.fluiconecto.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já,
8: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Rádio Krokodýl.

0: Úplně přesně v 5 hodin a 30 minut k tomu zdravím z Rádia Krokodýl. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady středu 20. května. Třetí pracovní den 21. týdne. Zbyškové dneska slaví svůj svátek. Narozeniny třeba dneska slaví bývalý fotbalový brankář, tak trošku hokejový Petr Čech, ten má dneska 44. narozeniny. Pokud v téhle chvíli vyrazíte na silnice, vypadá to, že se nám nikde nic vážného neřeší. A pravda, jsou tady střety se zvěří, jedna je na 43. u Milonic, sražená srna, další je u Kuřimi, sražená srna, no ale dvě osobně ta se střeta na silnici 152 u Modřic, tak tam dejte pozor na místě, už by v téhle chvíli měli dorážet záchranáři, snad už tam jsou. Co se týče počasí, tak venku máme teď v centru Brna nějakých 10 stupňů, odpoledne to bude skoro letních 24, ale odpoledne zase bude pravděpodobně pršet. Tak dobré ráno, dobrý den.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4,5 minuty a bude 6:45, jak máme venku. Brno hlásí 10 stupňů, Vyškov 8, Břeclav taky 8, Žďár nad Sázavou hlásí 5,5 a Jihlava 7,5. Odpolední teploty budou 21 až 24 stupňů, tvárat bude oblačno, případně skoro zataženo, na začátku dne ještě menší oblačnost. Častější přehánky nebo výjimečně bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne, hlavně v severní a východní polovině kraje, ale mohou se s menší pravděpodobností objevit i jinde, ale večer a v noci ty srážky zase budou ustávat.
2: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
3: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
4: Kde jste všichni?
3: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
5: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
6: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Rádio Krokodýl fandí brněnské strojovce. Fandíme s vámi.
9: Je to tady. Finální zápas tohoto ročníku se blíží. Zbrojovka uzavře sezónu v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Fanoušci se mohou těšit od 12.30 na nabitou fanzónu, předávání vítězného poháru a oslavy postupu mezi elitu i s překvapením. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Rozlučte se s námi se sezónou.
8: Fandíme s vámi.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: 5 hodin 59 minut k tomu, středa 20. května, to je právě dnes a právě teď ze studia Rádia Krokodýl. Dobré ráno přeji Katka Horáková
1: a Tonda Kala. Krásnou středu přejeme. Záchranáři trénovali na Blanensku zásah při inscenovaném pádu letadla, víc ve zprávách.
0: Po 6. Lost Frequencies, Bryan Adams a taky Marek Ztracený. Co dnešní počasí? V centru Brna máme 10 stupňů, Vyškov hlásí 8, Břeclav 8, Žďár 5,5 a Jihlava hlásí 7,5 stupně. Odpoledne 21 až 24 a odpoledne můžou být bouřky, hlavně v severní a východní polovině kraje.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Bývalá tovární hala v areálu brněnských strojíren Šmeral se po úpravě stává multifunkčním kulturním prostorem. Provozovatelé v něm chtějí pořádat výstavy, workshopy i další kulturní program zaměřený na současné vizuální umění. První vernisáž je v plánu 5. června.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Cvičný zásah při inscenovaném pádu letadla si vyzkoušeli záchranáři v historické části zahrady u zámku v Lisicích. Simulovaná akce zahrnovala hranou havárii stroje, který se zřítil do areálu, a následnou záchranu posádky letounu i návštěvníků zahrady.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Na veřejném projednání se bude řešit, jak bude vypadat znojemský domeček jako obecní dům města Znojma. Město se rozhodlo představit rozpracovanou projektovou dokumentaci. Budově se vrátí taneční sál, restaurace a místo tam budou mít i vzdělávací a volnočasové instituce. Měsíc před startem velké ceny České republiky silničních motocyklů finišují v Brně přípravy na 9. díl mistrovství světa. Organizátoři se zaměřili na vylepšení servisu pro fanoušky i zlepšení bezpečnosti závodníků.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Hokejové mistrovství světa na Rádiu Krokodýl.
1: Hokejisté Itálie budou dnes čtvrtým soupeřem národního týmu ve skupině B mistrovství světa ve Freiburgu. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesl zápas se Slovinskem. Na kontě mají 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Poprvé je na turnaj čeká odpolední duel, začne v 16 hodin a 20 minut.
4: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
5: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
6: Eastgate.
7: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
6: Využijte naší nabídku do konce června.
7: Vaše brána k novému bydlení.
6: Sledujte Eastgate Brno.
8: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má Kuba.
9: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na silnicích prozatím klid, nemáme tam hlášené žádné výraznější komplikace. Na Brněnsku na příjezdu do Modřic od Želešic bourala 2 osobní vozidla a projíždí se tam kyvadlově. A okolo 5 minut čekejte už zdržení v Lipůvce na silnici 43 ze Svitav do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuba Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
10: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
2: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 6:04, ranní, přejeme vám dobré ráno.
1: Pěkné ráno a brzy vám připomeneme naši soutěž o nové horské kolo, tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se paní Novotná. Ten můj Pepa, to je zuřivej milenec. No, když má konečně plnit aspoň jednou za měsíc manželské povinnosti, tak mu to nejde a on zuří.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut, tomu pojďme se podívat na 20. květen. 20. května roku 1422 Pražané začali obléhat hrad Karlštejn, nejmocnější oporu nepřátel husitů v blízkosti Prahy. V roce 1929 byla v Praze ustavena mezinárodní loutkářská organizace UNIMA. V roce 1938 v reakci na ostré zhoršení mezinárodní situace byly do zbraně povolán první ročník záloh československé branné moci, takzvaná první československá mobilizace. V roce 1968 v Brně byla významnými osobnostmi z moravských akademických kruhů založena Společnost pro Moravu a Slezsko, která usilovala v souvislosti s federalizací Československa o vznik Československé trojfederace Čech, Moravy se Slezskem a Slovenska. V roce 2006 padla facka na sále. Ano, bývalý místopředseda ODS Miroslav Macek fyzicky napadl tehdejšího ministra zdravotnictví Davida Ratha na zasedání České stomatologické komory. Blařacha, vzpomínáte na to? No nic, pojďme se podívat do světa, co stojí za zmínku. Například v roce 1873 pan Levi Strauss získal patent na... Hádáte správně, na džíny. V roce 1885 byl založen Mezinárodní úřad pro míry a váhy. V roce 1895 byl Oscar Wilde odsouzen na 2 roky za homosexualitu. V roce 1927 americký pilot Charles Lindbergh odstartoval z Long Islandu do Paříže a jako první člověk sólovým letem přiletěl bez mezipřistání Atlantický oceán. Kdo dneska slaví narozeniny? Tak například brankář. Bývalý fotbalový Petr Čech má dneska 44, zpěvačka Cher má dneska 80. narozeniny a ještě tady mám taky bývalého tenistu Tomáše Šmída, ten slaví 70, no a bývalá trojskokanka, atletka, teď také trenérka Šárka Kašpárková, ta dneska slaví 55. narozeniny. Kdo dneska slaví svátek? Zbyšek. A pozor, dnes je také Světový den meteorologie a Světový den včel. Pokud cokoliv slavíte, gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: Půl minuty a bude půl sedmé. Na Krokojilu má pro vás Katka v téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A Tonda má předpověď počasí.
0: V Brně máme 10 stupňů, ve Vyškově 7,5, v Břeclavi 8, v Hodoníně 7, ve Žďaru nad Sázavou 6 a v Jihlavě stupňů 8. Odpoledne to bude 21 až 24 a odpoledne hlavně v severní a východní polovině kraje přehánky a možná i bouřky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Na příštího rektora Masarykovy univerzity v Brně chce kandidovat právník Radim Polčák, nynější prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie. Jeho rozhodnutí ovlivnil vliv i nástup umělé inteligence. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by opět mohli být také třeba spisovatel Milan Kundera nebo bývalý diplomat a politik Michal Žantovský. Ruský prezident Vladimír Putin včera přistál v Pekingu, kde bude dnes jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Putinova cesta následuje necelý týden poté, co Čínu navštívil americký prezident Donald Trump. Hlavní ceny klubu Fair Play za celoživotní postoj získali stříbrný olympijský medailista ve volejbalu Boris Perušič, trenér atletů běžců Jan Krivicer a fotbalový rozhodčí Jan Jevický. Slavnostní předání se uskutečnilo včera v Praze. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
12: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
13: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Chtěl bych upozornit, milí krokodýlové, je to horské kolo za 35 tisíc, nikoli elektrokolo, jak někteří z vás píšete, na to si dejte pozor.
2: Ano, pořádně máknout, ne se jenom vozit.
1: Můžete ho vyhrát, stačí, když nejpřesněji tipnete, za jak dlouho kolega Jirka Wiener dorazí nebo dojede tady ze studia Krokodýla v centru Brna až do prodejny Element Store u M Paláce. Tipujete, za jak dlouho to zvládne, ale pozor, bude u toho mít několik míst, kde se musí zastavit.
2: Musí se totiž vyfotit u Petrova na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku, na Hlavním nádraží a nakonec dorazit do cíle, tedy na prodejnu Element Store.
1: Za jak dlouho to zvládne? O to jde. První nejpřesnější tip vyhrává. Pište to na studio@krokodil.cz a nezapomeňte připsat i telefon na vás.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na silnicích prozatím klid, nemáme tam hlášené žádné výraznější komplikace. Na Brněnsku na příjezdu do Modřic od Želešic bourala dvě osobní vozidla a projíždí se tam kyvadlově. A okolo 5 minut čekejte už zdržení v Lipůvce na silnici 43 ze Svitav do Brna.
1: Pozor, tak dejte na D1 ve směru na Přerov na kilometru 229,5, kde havarovalo osobní auto mimo komunikaci. Kolona se v tomhle místě netvoří. Provoz už zpomaluje na D1 ve směru od Prahy od exitu 182, ale není to nic hrozného. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl sedmé, jdeme za dětmi.
2: Přesouváme se do školky v Řečkovicích a ptáme se, kdo je to komik a co dělá.
3: Protože dělá různé komiksy. On prostě dělá ty časopisy. Pro děti zábavný komiksy.
4: Dělají takový komiksy třeba o Spider-Manovi, který zachránil celý svět, ale potom ho zase přepadli.
5: Objaví takový komiksy o superhrdinách.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Maroon 5 a Sugar na Krokodýlu 4,5 minuty před 6:45. Jak máme venku? Zatím nám tam neprší, ale odpoledne by mohlo. Hlavně v severní a východní části kraje můžou být i bouřky. Co se týče teploty, tak teď máme v centru Brna stupňů 10, ve Vyškově 9, v Břeclavi 8,5 a ve Znojmě stupňů 9 a odpoledne 21 až 24.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Hospodaření brněnské městské společnosti Sako Brno Solar, která má na starost zřizování fotovoltaických elektráren, prověří kontrolní výbor. Návrh opozičního hnutí ANO schválilo zastupitelstvo. Premiér Andrej Babiš bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Ministr mu má představit novou koncepci armády. 39-letý Slovák, který je podezřelý z otrávení dětských přesní dávek HIP a vydírání jejich výrobce, zůstane ve vyšetřovací vazbě. Včera o tom rozhodl zemský soud v Eisenstadtu. Muž proti tomu chce podat stížnost. Druhý tenista světového žebříčku, Španěl Carlos Alcaraz, vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open také Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Na zdraví!
4: Vypadáš utrápeně, řediteli.
3: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
4: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde, čert, aby se v tom vyznal.
5: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Jo, ještě beton.
10: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skožovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
11: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
12: Co to je?
13: Dopravárt, vezeme vám pračku.
12: A co teď?
13: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
12: No tak to si rozumíme.
14: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Rádio Krokodýl.
17: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Za 10 minut bude 7 a když se rozhlédneme, tak zjistíme, že nám tady lítají zase nějaký bacily, zase nějaký choroby, nějaký nachlazení a tak podobně. Tak.
2: Uděláme si proto okénko domácího lékaře.
1: Přesně tak, ty babské typy v uvozovkách jsou jako nejlepší.
2: Jo, protože v lékárně vlastně si můžete koupit cokoliv, samozřejmě pokud se váš stav do nějakých 3-4 dnů o něco nezlepší, doporučujeme jít k doktorovi.
1: Přesně.
2: Každopádně já jsem měla minulý týden nachlazený jedno dítě, tento týden druhý, všechny bolelo v krku a dneska přišel Tandu do práce a je na tom úplně stejně.
1: Ano.
2: Já se tady teda asi zakuklím.
1: Já si vezmu roušku. No, co zabírá na bolest krku? U nás doma šalvějč. Máme na zahradě, nám tam roste, takže utrhnout, kloktat,
2: svařit,
1: šalvěj.
2: Jasně.
1: Přesně tak. Co máte vy?
2: My máme doma úplně to stejný, šalvěj milujeme. Nicméně mě bylo řečený, že hodně vysušuje v krku, takže je dobrý to kombinovat s kloktáním slané vody,
1: aha,
2: což není teda úplně jako chutný, což si můžeme říct na rovinu. A pak samozřejmě hodně pití čaje s medem, přidat vitamíny, ovoce, zeleninu a u nás teda má teďka jako prim hraje inhalátor,
1: aha,
2: na Vincentku, koupíš ten kompresorový někde v lékárně, inhaluješ to, je to skvělý i na alergie, takže kdo kýcháte, smrkáte, blbě se vám dýchá, taky to přispívá ke zlepšení, takže u nás se inhaluje teďka ve velkém.
1: Přátelé, buďme zdraví, dobré ráno.
0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
3: Hit za hitem.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Sala s Tabakengem i Run, Run, Run. Tady u nás na Krokodýlu minutu a půl před 7 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou středu zveme vás dnes do divadla. Mimini divadlo Plavba za Duhou nabízí divadlo Radost v 16.30. Hru Sněhová královna a Černé zrcadlo nabízí divadlo Radost v 18 hodin. A hru Bakaláři nabízí Industra v areálu Nové Zbrojovky v 19 hodin.
0: Půl minuta bude 7 hodin, vy jste s Rádiem Krokodýl, přejem dobré ráno, Katka má nachystané další zprávy, o čem pak?
5: Brno rozšířilo jednotlivcům možnosti přihlásit se o družstevní byty, další informace za chvíli.
0: Po 7. Dua Lipa. Natalie Oreiro. A taky Miraj. Vypadá to, že dneska budeme tančit, nejenom zimou i letem, ale vypadá to, že možná i mezi kapkami deště. Odpoledne a na večer se čekají bouřky v severní a východní části kraje, ale i jinde může drobně sprchnout. Co se týče teplot, v centru Brna máme 10 stupňů, ve Vyškově 9, Břeclav hlásí 8, odpolední maxima 21 až 24.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Brněnští zastupitelé upravili kritéria pro přihlašování jednotlivců do družstevního bydlení pro mladé, které vznikne na Kamenném vrchu. Díky úpravě se budou moci hlásit o byty libovolné dispozice do rozlohy 61 metrů čtverečních. Dosud o ně žádat nemohli.
1: Rádio Krokodýl, Blanensko.
5: Krajský organizátor dopravy v Jihomoravském kraji vyzval organizátory skupinových akcí, aby zvolili cestu vlakem nebo si zajistili smluvní zájezdovou dopravu. Linkové autobusy v regionu jsou totiž do 22. června zaplněné. Organizované skupiny cestují zejména do Moravského krasu a dalších míst.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
5: Základní umělecká škola Jihlava chystá na letošní ročník akce ZUŠ Open velký program. Bude v pátek. Obdobně rozsáhlá akce je podle organizátorů organizačně náročná, proto se nekoná pravidelně. Cílem je poukázat na kvalitní umělecké vzdělávání v Česku a kultivovat širokou veřejnost. Tyčkařka Amálie Švábíková se v minulých týdnech potýkala se zraněním kotníku. Do startu Zlaté tretry, kde bude v červnu obhajovat loňské vítězství, však chce být připravená. Po vynucené pauze způsobené natrženým vazem už absolvuje technické a těžší tréninky.
6: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
5: Obránce Michal Kempný, který vynechal pondělní zápas hokejové reprezentace proti Švédsku, se včera ve Freiburgu opět zapojil do tréninku. Dobrovolné přípravy se zúčastnilo 22 hráčů. Hlavní kouč Radim Rulík avizoval, že hráči s větším vytížením budou mít patrně jiný program. Nakonec chyběli jen Hronek, Voženílek a Flek. Reprezentaci čeká dnes od 16 hodin a 20 minut utkání s Itálií.
7: Ekonomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
8: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
9: Eastgate.
10: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
8: Využijte naší nabídku do konce června.
10: Vaše brána k novému bydlení.
8: Sledujte Eastgate Brno.
11: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. S téměř kilometrovou kolonou počítejte na cestě z Bystrce k Žabovřeské ulici před sjezdem na Veslařskou. Ucpaný je příjezd do Kuřimy od Čebína. Na Brněnsku u Modřic na cestě od D2 u nájezdu na Pohořelice stojí dvě osobní vozidla po nehodě. Zdržíte se tam v koloně okolo 5 minut. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy doprava zpomaluje v úseku mezi kilometry 178 a 190. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Kuptil Šar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Během chvíle na Krokodilu budeme hrát o dvě vstupenky do letní scény, do amfiteátru, do divadla Bolka Polívky na Kraví hoře.
1: Čeká nás soutěž s brněnským Hantecem, tak si ji nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Pátková říká manželovi: Pepo, nechceš mi pomoct umýt nádobí? To nevíš, že nemůžu na nohy? Já se dělal legraci. Už je dávno umyté. Dáš si pivo? Už letím. Škoda, že už je to nádobí umyté. Bohužel není a pivo taky není, ale když už jsi tady, můžeš ho umýt.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 12 minut k tomu. Ve hře jsou v téhle chvíli dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na letní scénu do amfiteátru na Kraví hoře na představení DNA, které se odehraje 18. června od 20 hodin.
2: No a vy právě teď máte šanci volat studio Krokodýl linku 603 103 103.
1: Někdo se nám dovolal. Kdo pak? Krokodýl, dobrý den. Halo? Dobře.
2: A nic.
1: Celou dobu to zvonilo. Tak, Žanek se ptá. Poslouchejte dobře.
3: Ženego, mi ty, co to znamená lepit vocasný?
1: Lepit vocasný, co to může být?
2: No, zní to všelijak.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Ahoj.
1: Aha, výborně.
2: My vás neslyšíme, ještě kdože? Jednou, prosím.
4: Ahoj.
2: Špatný signál, můžete si nám někam přesunout?
4: Zkusím, zkusit.
2: Ano.
4: To se lepší.
2: Pojďte.
4: Slyšíme, co jste.
1: No, vypadá to, že kdo se nám dovolal?
4: Jo, ještě kousek teda. Já
1: jsem ještě, jako u telefonu jsem slyšel, ale furt nevím to křestní jméno aspoň.
4: To,
1: na. Jo,
4: to,
1: dobře. Hanka?
4: To.
1: Jo, asi jo teda. Dobře, tak
4: no,
1: víte, co to znamená lepit vocasný?
4: No, tak myslím na tím, nějaká nápověda by nebyla.
1: Byla by nápověda a myslím, že nám to tam i zazní.
5: Lepit vocasný? Já nevím, bude to asi zaplatit propitný?
6: Platit něco, ale nevím co.
5: Alimenty.
1: Tak, co to?
4: Lepit vocasný.
1: No, lepit vocasný.
4: Tak já si myslím, že to je platit.
1: Ale co?
4: Co? Mhm. Teď otázka, no. Jestli je to propitný nebo alimenty.
2: No.
4: No, jedno z toho možná by mohlo.
1: No, tak zkuste tu druhou možnost.
4: Já si myslím, že alimenty.
3: Lepit vocasný znamená platit alimenty.
1: Dostali jsme se k tomu.
2: Já už jsem se bála, že si to rozmyslíte.
1: Tak dvě vstupenky k Volkovi jsou vaše. Gratulujeme.
2: Toho přijeme.
4: Jo, moc vám děkuju.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Dva, no,

Krokodýl. Život plene dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Mira chtějí tančit tady u nás na Krokodýlu a dotančili přesně 10 minut před 7:30, jak máme venku. Co se týče teploty, tak v centru Brna v téhle chvíli hodnota 11 stupňů, Vyškov 10, Břeclav 9, Podivín kousek od Břeclavy, tam mají 12,5. Pojďme nahoru, Žďár 7, Jihlava, ta hlásí 10 stupňů. Odpoledne 21:24, v severní východní polovině kraje můžou být přehánky a nebo možná i bouřky.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
3: Dobré ráno. Ve vnitrobloku mezi ulicemi Strž a Horní v Brně se dnes uskuteční slavnostní otevření opraveného sportovního a dětského hřiště. Akce začne v poledne. Česká veřejnost se k tradičnímu pojetí manželství jako nezbytné podmínky partnerského soužití či rodičovství staví spíše rezervovaně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Většina Čechů míní, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo podle očekávání nechybí v konečné portugalské nominaci na mistrovství světa a může se chystat na rekordní 6. světový šampionát. Po přestupu do saúdsko-arabského Al-Nassru ale už nemá v národním týmu tak výsostní postavení jako v minulosti. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
4: Pusťte slunce do svého domova.
5: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
4: A pozor, akce.
5: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
2: Rádio Krokodýl.
6: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
7: Kde jste všichni?
6: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
8: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonecto. www.fluikonecto.cz
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
10: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
11: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla. Asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
12: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já,
7: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Čambabama, Totem Pink na Krokodilu, 7 hodin 31 minut tomu. Nevím, co budete mít dneska na oběd, ale v podstatě v téhle chvíli to s Krokodilem můžete vyřešit.
1: Ano, protože u nás můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy úplně zadarmo a stačí nám napsat, kde právě Radio Krokodil posloucháte.
0: Ano, když nám dáte vědět, tak Krokohlídka může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. A pozor, přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Takže pište na studio@krokodil.cz a nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. S téměř kilometrovou kolonou počítejte na cestě z Bystrce k Žabovřeské ulici před sjezdem na Veslařskou. Ucpaný je příjezd do Kuřimy od Čebína. Na Brněnsku u Modřic na cestě od D2 u nájezdu na Pohořelice stojí 2 osobní vozidla po nehodě. Zdržíte se tam v koloně okolo 5 minut. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy doprava zpomaluje v úseku mezi kilometry 178 a 196.
0: Ano, od Prahy se zdržíte nějakých minimálně už 15 minut, kolem Holubic už se nám taky začínají tvořit kolony. A pojďme ještě na Třebíčsko, na výjezdu z Valče ve směru na Hrtvíkovice se srazila 2 osobní auta.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, kdo je to nožíř.
3: Že dělá nože. Nože z kovu.
4: Dělám ty meče.
5: Nůž. To je takový pan, který dělá nože a může hrát místo šipky, ale nebude mít místo toho šipky, ale nožíky.
6: Nožíř vyrábí nože.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Helena Zeťová je Impossible na Krokodýlu 5 minut před 7:45. V centru Brna máme 13 stupňů, Vyškov hází 14, Břeclav 10, Znojmo 11, Jihlava 11 a Žďár nad Sázavou 10,5. Odpoledne 21 až 24, ale v severní a východní polovině kraje můžou být odpoledne přehánky nebo výjimečně i bouřky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Na příštího rektora Masarykovy univerzity v Brně chce kandidovat právník Radim Polčák, nynější prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie. Jeho rozhodnutí ovlivnil i nástup umělé inteligence. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by opět mohli být také třeba spisovatel Milan Kundera nebo bývalý diplomata politik Michal Žantovský. Ruský prezident Vladimir Putin včera přistál v Pekingu, kde bude dnes jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Putinova cesta následuje necelý týden poté, co Čínu navštívil americký prezident Donald Trump. Hlavní ceny klubu Fairplay za celoživotní postoj získali stříbrný olympijský medailista ve volejbalu Boris Perušič, trenér atletů běžců Jan Kervicer a fotbalový rozhodčí Jan Jevický. Slavnostní předání se uskutečnilo včera v Praze. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 4 minuty a bude 7:45.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz. Barco Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barco, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Já ten kramp vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
6: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
5: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
6: Má dovolenou, pane řediteli.
5: Tak to se můžeme jít klouzat.
7: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
8: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
9: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
10: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 20. května stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
11: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi.
14: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo. Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
15: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: No a Mezinárodní hokejová federace teď informovala, že vyvázl bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím, takový ten prstíček, jo, jako tam nad ním, jako no. Ščotka dostal proti Švédům první šanci na turnej při zdravotní indispozici Michala Kempného, ale odehrál jen 4 střídání, v součtu tedy necelé 3 minuty. Pak musel do kabin za nevybíravý crosscheck na Alberta Johanssona, protože zaútočil na soupeřovu hlavu a to se nedělá. No a disciplinární komise po přezkoumání všech dostupných videozáznamů, informací a prohlášení dospěla k závěru, že ačkoliv hráč porušil pravidlo o crosschecku, jeho zákrok byl spíš nedbalý než bezohledný a neúmyslný. Přesně tak to bylo. A jdeme dál. Ne?
1: No já hlavně vůbec nechápu ty rozhodčí, já jsem o tom měl nějaký sestřihy, tady tohle jako diskuze o tom,
0: to byl tak divoký zápas.
1: Že Švédi tady tohle jste udělali taky, jakože hokejkou na hlavu a Švédi nic.
0: Trest, no.
1: Nic nedostali. Pořádek tam, prosím vás.
2: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Avril Lavigne a Girlfriend, tady na Radio Krokodýl přesně 3 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánů na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
5: Město Hrušovany nad Jevišovkou vás zve na přednášku restaurátora Libora Jaroše. Znovu zrození. O obnově malířské výzdoby na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou a radnice, kde jsou odkryty prvotiny Alfonze Muchy. Chybět nebude prezentace restaurátorských prací ani autogramiáda nové knihy Libora Jaroše Pod povrchem. Těšíme se na vás v pátek 22. května v 17 hodin ve společenském centru Hrušovany nad Jevišovkou.
1: Rádio Krokodýl.
6: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Queenie, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
7: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
0: 40 vteřina bude 8 hodin, na Krokodýlu budeme mít zprávy. Máje Katka, dobré ráno.
10: Pěkné ráno, záchranáři trénovali na Blanensku zásah při inscenovaném pádu letadla, víc ve zprávách.
0: Po 8. Neil Diamond. La Bouche. A Sebastian bude hledat. Možná bych našel deštník, odpoledne se asi bude na některých místech hodit, protože na severu a východě kraje bude pršet, sem tam bude i bouřka. Teď je tam ale hezky. Neprší nám nikde na celém území Jižní Moravy. Co se týče teploty, v Brně máme necelých 13, ve Vyškově necelých 14 stupňů, Břeclav hlásí 10,5 a Znojmo stupňů 11. Odpoledne 21 až 24.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Bývalá tovární hala v areálu brněnských strojíren Šmeral se po úpravě stává multifunkčním kulturním prostorem. Provozovatelé v něm chtějí pořádat výstavy, workshopy i další kulturní program zaměřený na současné vizuální umění. První vernisáž je v plánu 5. června.
1: Rádio Krokodýl. Blanensko.
10: Cvičný zásah při inscenovaném pádu letadla si vyzkoušeli záchranáři v historické části zahrady u zámku v Lisicích. Simulovaná akce zahrnovala hranou havárii stroje, který se zřítil do areálu, a následnou záchranu posádky letounu i návštěvníků zahrady.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
10: Na veřejném projednání se bude řešit, jak bude vypadat znojemský domeček jako obecní dům. Město Znojmo se rozhodlo představit rozpracovanou projektovou dokumentaci. Budově se vrátí taneční sál, restaurace a místo tam budou mít i vzdělávací a volnočasové instituce. Měsíc před startem velké ceny České republiky silničních motocyklů finišují v Brně přípravy na 9. díl mistrovství světa. Organizátoři se zaměřili na vylepšení servisu pro fanoušky i zlepšení bezpečnosti závodníků.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
12: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
10: Hokejisté Itálie budou dnes čtvrtým soupeřem národního týmu ve skupině B mistrovství světa ve Freiburgu. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesl zápas se Slovinskem. Na kontě mají 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Poprvé je na turnaji čeká odpolední duel, začne v 16 hodin a 20 minut.
13: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
14: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
15: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
16: Využijte naší nabídku do konce června.
15: Vaše brána k novému bydlení.
16: Sledujte Eastgate Brno.
17: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
18: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
19: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně pozor na dopravní nehodu na Hradecké ulici do centra u Královopolské. Tvoří se tam kratší kolony. Bouralo se také na Odbojářské ulici u ulice Živného. Kvůli silnému rannímu provozu čekejte zdržení například od Bystrce k Žabovřeské ulici u Veslařské, na Poříčí do centra před Vídeňskou a také na Gajdošově v obou směrech. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy zpomalují kamiony zhruba od Domašova. Osobní auta se zdrží od Ostrovačic. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánci Koptilšar.
20: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 101 800 korun českých, to je krásný balík.
1: Je to obrovská částka, my o ní budeme soutěžit už za pár minut s naším krokodýlým zvukem.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tak jak ti to jde? No, už moc ne, tak dvakrát do týdne. Ne, já jsem myslel doma. Doma? Tak tam už vůbec ne.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 12 minut k tomu. My čekáme na to zásadní slovo. Mě připomíná doma, když dám psovi večeři, tak on sedí u misky a dokud nedostane povel, můžeš, tak sedí a čumí a nic.
2: A od toho povelu jsem tady já, takže všichni k misce. Kateřina říká, volejte 603 103 103 právě teď. Máme tady 101 800 korun a to je vážně hodně peněz.
1: Tak jsem jednou koukal do ledničky s dcerou a říkám, tak hele, co bychom si tak dali? No můžeš mít, jsem jí říkal a pes slyšel slovo, může začala žrát. A tak bylo to v podstatě to samé. Tak, Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana.
1: Dobrý den, Danuško, jak jste se dneska vyspala?
3: Výborně.
1: Co se vám zdálo?
3: Jo, tak to nevím. To si nespomínám, no. Ale stala jsem jak brouček.
2: Dudek.
1: To je hezký. Tak teď se možná budete hodně radovat, když vyhrajete ty peníze, ale chce to říct ten správný tip.
3: To je, tak, zkusím.
1: No, zkuste.
3: Myslím si, že je to takové to rychlo listování velkou byšlí, velkou knihou.
1: Jasně, jakože nechtem, nebo tak jako prstama, jako to vezmu.
3: No, jako jak to tak vohnete. Jasně. A pustíte na rychlo, co to je.
1: Tak jdeme, rychle listovat knihu, podle vás to zní takhle. Jo, já to tam vidím a slyším, co říká arbitr.
2: Ten to tam bohužel neslyší ani trošičku.
1: Je nám líp.
3: Tak.
1: Ať se vám daří. Mějte se hezky.
3: Tak pěkný den.
1: Vám taky naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Tak tohle byli R.E.M. tady u nás na Kroku Dealu 9 minut před půl devátou. V Podivíně kousek od Břeclavi je teďka nejteplej. Tam mají už 18 stupňů. Máme v Brně 14, ve Vyškově 14,5, ve Žďáru necelých 13. Odpolední maximální teploty 21 až 24. Odpoledne hlavně v severní a východní polovině kraje můžou být sem tam bouřky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Hospodaření brněnské městské společnosti Sacoberno Solar, která má na starost zřizování fotovoltaických elektráren, prověří kontrolní výbor. Návrh opozičního hnutí ANO schválilo zastupitelstvo. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Do Česka by měl dorazit dnes v podvečer a bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy jsou jasně nastavené. Muž je podle ministra Vojtěcha bez příznaků a o jeho přijetí rozhodl po konzultaci s vládou. 39-letý Slovák, který je podezřelý z otrávení dětských přesných dávek HIP a vydírání jejich výrobce, zůstane ve vyšetřovací vazbě. Včera o tom rozhodl zemský soud v Eisenstadtu. Muž proti tomu chce podat stížnost. Druhý tenista světového žebříčku, Španěl Carlos Alcaraz, vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open také Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
7: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
8: Fandové basketbalu, zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou do velkého finále.

0: vás. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: To horské kolo je za 35 tisíc korun a vyhraje ho ten z vás, kdo nejpřesněji tipne, za jak dlouho kolega Jirka Wiener dorazí od nás ze studia Krokodýla na Gorkého až do prodejny Element Store u M Paláce, ale nebude to úplně přímá jízda.
2: Ano, pojede tedy na kole a musí se po cestě vyfotit u Petrova, na Zelňáku, u Krokodýla na Staré radnici, taky na náměstí Svobody a na hlavním nádraží a pak pojede do cíle své cesty na prodejnu Element Store.
1: No a vaším úkolem je napsat svůj tip v minutách a sekundách, prosím pěkně, na e-mail studio@krokodil.cz, taky připište telefon na vás, no a pak už jenom poslouchejte a vyhraje první nejpřesnější tip, tak jsem s ním.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, začíná Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně pozor na dopravní nehodu na Hradecké ulici do centra u Královopolské. Tvoří se tam kratší kolony. Bouralo se také na Odbojářské ulici u ulice Živného. Kvůli silnému rannímu provozu čekejte zdržení například od Bystrce k Žabovřeské ulici u Veslařské, na Poříčí do centra před Vídeňskou a také na Gajdošově v obou směrech. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy zpomalují kamiony zhruba od Domašova. Osobní auta se zdrží od Ostrovačic.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Jdeme za dětmi na koupák.
2: Ve školce Nelsné se ptáme, kdo je to plavčík.
3: Plavčík je, který umí plavat a učí děti, které neumí plavat.
4: To je moc těpný.
5: To je ten, když třeba se někdo topí, tak on ho zachrání.
6: Trenér plavání.
7: Jezdí na lodích.
1: Teď nevím, jako, ale dřív třeba, když jsi byla mladá, nezadaná, koukala z poplavčící.
2: Ježiš, já jsem tuhle otázku čekala.
1: Jo.
2: Tak samozřejmě, ale jsem ještě nevěděla, že svaly nejsou všechno, že jo?
1: To je pravda.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: hodinu 5 minut před 9:15. Venku máme hezky, sluníčko venku, skoro úplně modré nebe a teplota je teď v centru Brna na hodnotě 16,5 stupně. Břeclav hlásí 14, Hodonín 14, Zvyškov skoro 16. Odpolední maxima 21 až 24 stupňů. V severní a východní polovině kraje odpoledne, pozor, možná bouřky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Ve vnitru bloku mezi ulicemi Strž a Horní v Brně se dnes uskuteční slavnostní otevření opraveného sportovního a dětského hřiště. Akce začne v poledne. Premiér Andrej Babiš dnes bude na ministerstvu obrany jednat s ministrem Jaromírem Zunou. Ministr má předsedovi vlády představit novou koncepci armády. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo podle očekávání nechybí v konečné portugalské nominaci na mistrovství světa a může se chystat na rekordní 6. světový šampionát. Po přestupu do saudsko-arabského Al-Nassru ale už nemá v národním týmu tak výsostní postavení jako v minulosti. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Aktuálně z Brna.
3: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
1: Vaše město Brno.
4: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
5: Barco Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barco, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
7: Na zdraví.
8: Vypadáš utrápeně, řediteli.
7: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
8: No, to znám. Všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
9: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep. Máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
10: Jo, ještě beton.
11: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
12: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
13: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
15: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Dobré ráno Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A taky víme, co se bude dít v městě Brně.
2: Podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně Petr Vala.
3: Krásné středeční ráno. O víkendu čeká Brno a jeho okolí celá řada akcí a zhromáždění. Policisté se na tento víkend pečlivě připravují. V terénu budou pořádkoví cizinečky i dopravní policisté a samozřejmě také kriminalisté. Naším cílem je udržet veřejný pořádek, dohlédneme na dodržování práva, ať už z pohledu zhromažďovacího zákona či jiných legislativních předpisů. Spolupracovat budeme s městskou policií Brno a i nadále jsme v kontaktu s pořadateli i organizátory dílčích akcí a očekáváme, že jejich akce proběhnou v rámci daném zákony i přes vypjatější atmosféru a relativně v poklidu. Zároveň platí, že ta opatření aktuálně přizpůsobujeme informacím, které získáváme. Policisté spolu s kriminalisty prověřují hned několik výhružek mířících proti organizátorům i samotnému konání akce. Dosud se nám

0: Taylor Swift a i Blank Space tady u nás na rádiu Krokodýl 3 minuty před 9 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Příjemnou středu zveme vás dnes do divadla. Mimini divadlo Plavba za Duhou nabízí divadlo Radost v 16.30. Hru Sněhová královna a Černé zrcadlo nabízí divadlo Radost v 18 hodin. A hru Bakaláři nabízí Industra v areálu Nové Zbrojovky v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl.
5: Drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
9: Tak pojďme.
10: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
11: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
12: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
0: 8 hodin 59 minut, to je právě teď, právě dnes máme středu 20. května, Zbyškové slaví svátek. Ze studia Rádia Krokodýl hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
13: A Tonda Kale, krásný den. Brno rozšířilo jednotlivcům možnosti přihlásit se o družstevní byty, podrobnosti za chvíli.
0: Po 9. budou 90ky v 9, jako třeba Offspring. No Mercy. A taky bude Shaggy. Venku máme krásně a bude ještě lépe. Co se týče teploty určitě, i když tady tam není žádná velká zima. V centru Brna máme skoro 17 stupňů, kousek od Moravských Budějovic. V Mysli Bořících těch 18,5 mají. Odpoledne by mělo být 21 až 24 a v severní a východní polovině kraje můžou být bouřky.
14: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
13: Je 9, hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
13: Brněnští zastupitelé upravili kritéria pro přihlašování jednotlivců do družstevního bydlení pro mladé, které vznikne na Kamenném vrchu. Díky úpravě se budou moci hlásit obyvatelé libovolné dispozice do rozlohy 61 metrů čtverečních. Dosud o ně žádat nemohli.
1: Rádio Krokodýl, Blanensko.
13: Krajský organizátor dopravy v Jihomoravském kraji vyzval organizátory skupinových akcí, aby zvolili cestu vlakem nebo si zajistili smluvní zájezdovou dopravu. Linkové autobusy v regionu jsou totiž do 22. června zaplněné. Organizované skupiny cestují zejména do Moravského krasu a dalších míst.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
13: Základní umělecká škola Jihlava chystá na letošní ročník akce ZUŠ Open velký program. Konat se bude v pátek. Obdobně rozsáhlá akce je organizačně náročná, proto se nekoná pravidelně. Cílem je poukázat na kvalitní umělecké vzdělávání v Česku a kultivovat širokou veřejnost. Tyčkařka Amálie Švábíková se v minulých týdnech potýkala se zraněním kotníku. Do startu Zlaté tretry, kde bude v červnu obhajovat loňské vítězství, chce však být připravená. Po vynucené pauze už absolvuje technické a těžší tréninky.
15: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality.cz.
16: Keši!
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
13: stejně jako český tým i hokejisty Slovenska. Potrápil soupeř ze Slovinska. Slováci včera porazili Slovinsko 5-4 až po samostatných nájezdech. Z 8 body jsou ve skupině B druzí za 100% Kanadou. Český tým je třetí. Českou reprezentaci dnes čeká zápas s Itálií. Poprvé na letošním mistrovství světa odehraje utkání už odpoledne. Začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
7: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
9: Eastgate.
17: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
9: Využijte naší nabídku do konce června.
17: Vaše brána k novému bydlení.
9: Sledujte Eastgate Brno.
18: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
19: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, začíná Kuba.
20: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně je momentálně omezený provoz po dopravní nehodě na Heršpické ulici z centra před odbočkou do ulice Bydláky. Ucpaná je cesta do Líšně přes Vinohrady před křižovatkou s Jedovnickou ulicí. Zdržíte se například na Poříčí do centra a i v centru města na Kolišti. Pomalu pojedete před Brnem na dálnici D1 z Jihlavy od Ostrovačic a pár minut očekávejte zdržení na příjezdu do Kuřimy od Čebína. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce.
0: Kubo, děkujeme, a pak tady máme ještě informaci z linky řidičů o prodejcích zlata.
21: Ahoj, Pavel, dávejte si pozor, na cestě po staré od Vyškova za kruháčem na Podolí, tak za krajnicí odstavený zahraniční auto, dobře oblečený prodejce zaručeně zlatých šperků, tmavší pleti, tam mává na auta, snaží se je zastavit, v autě sedí další tři, tak ať se zase nespálíte a nekoupíte krásný kočičí zlato. Čau, Pavel.
19: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je pravda, že Katka asi mimo Brno moc jako často nejezdí, protože tu informaci o těch prodejcích zlata slyšela poprvé v životě.
1: A nebo vypadám, že na to nemám koupit nějaký zlatý, super zlatý šperky.
0: Ne, totiž tam se vždycky jedná o to, pane, prosím vás, tady porucha na autě, nemáme české koruny, pouze zahraniční, kupte si zlato, stojí to 200 tisíc, za tisícovku je to vaše.
1: No neber to.
0: No neber to, prosím vás, ne.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželé se chystají na návštěvu a muž se ptá. Miláčku, co myslíš? Kterou košili se mám vzít? Tu bez dvou knoflíků nebo tu se špinavým límečkem?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Hit vašeho života objednáváte na mailové adrese program@krokodil.cz. Milan z Brna by rád zpívající modelku z Británie Dua Lipu. Pro všechny, co se těší na víkend a už teď se jim nechce být v práci, tak si jdem dát tu Dua Lipu.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: To by nebyl krokodýl, aby pro vás neměl něco navíc. Třeba teď 10 minut před 9:30 a právě teď třeba můžete začít cestu, na jejímž konci vám přímo až k vám do kanceláře nebo do prodejny přivezou pizzu pro vás a vaše kolegy. Stačí nám napsat, kde krokodýla posloucháte, jestli v kanceláři, ve skladu, v dílně, v obchodě, na stavbě, v traktoru, fakt je to jedno. Dejte nám vědět a naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi a pořádnou pizzu dovést. Přijede i Ital Piero Caruso, ano, z Caruso pici. Tak napište na studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Tak hodně štěstí.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Za vším hledej menu na Rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá najíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz. Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
3: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
6: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
5: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
6: Že bych se taky svezla.
5: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
7: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
8: Ano, slyšíte správně.
9: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
8: Žádné dlouhé čekání.
9: Profesionální montáž a rychlá realizace.
8: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
9: nebo telefon 724 100 122.
8: Klimatizace Břeclav.
9: Řeši proti letnímu horku.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
10: Hůru Brno!
11: Zbrojovačky a zbrojováci. Poslední zápas sezóny je tady. V sobotu 23. května se od 14 hodin postavíme v závěrečném utkání ročníku Českým Budějovicím. Přijďte se od 12.30 naladit do fanzóny. Chybět nebude skvělé jídlo ani doprovodný program. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Buďte u oslav s námi.
1: Fandíme s vámi.
12: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 20. května stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
13: Firma Mlenský, ráj pro váš byt.
14: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Nakup a vyhraj v Krpoli. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
10: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
18: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
19: Je dobré být spolu.
20: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
21: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Earth, Wind & Fire za námi, před námi hádání hitu v jedné sekundě. Dneska je z roku 2010 písnička. Pustíme si ji celou, ale nejdřív pouze jednu sekundu, a když z té sekundy poznáte, kdo to je, tedy buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje, tak vyhrajete dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky, na letní scénu do amfiteátru na Kraví hoře na představení Sága a nebo Vizovský zázrak. Hrát se to bude 17. června od 20 hodin. Telefonní linka je připravená, 603 103 103 a hit v jedné sekundě taky. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, Verča.
1: Dobrý den, Verčo. Vypadalo, že nevíte, jestli jste se dovolal nebo ne. Dovolala. Odkud pak?
2: Jo, z auta právě, tak jsem musela přepnout tak na telefon, abych
1: jo,
2: nějak
1: jo, takhle.
2: Slyšela i s tím rádiem dohromady.
1: Tak jo, jdeme na to?
2: Jasně.
3: 3, 2, 1, go!
2: No, tak se tam zpívá.
1: Ale jak se no, jako jo, máte pravdu, ale mě by... ne, aspoň název písničky nebo interpret. Uh-huh.
2: Nespomínám.
1: Taky, milí to, šťastnou cestu, mějte se moc hezky. Naschledanou. 603 103 103, telefon už jsem zase uvolnil. Verča neuhodla, uhodnete vy, kdo teď zavoláte a řeknete, no jasně, to přece zpívá, dvojtečka, a pak by to chtělo pokračovat s tou správnou odpovědí. Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Kdo tam?
4: Jiří.
1: Jiří, výborně, to je krásné, když se někdo umí představit. Jiří, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje?
4: Písnička je Baby in Flag.
1: Je to Wevin Flag. Keenan to zpívá.
4: Uhádl jsem, výborně.
1: Uhádl jste, jde to do divadla k Bolkovi na letní...
4: Já se představuju, ale já se vám nerozuměl, víte?
1: Aha, dobře, tak jo, tak co se dá dělat, co je horší věci na světě.
4: Omluvu beru, děkuju.
1: Jasně, tak jo, mějte se moc hezky, vstupenky jsou vaše, naschledanou.
4: Jo, díky, naschle.
1: A my si tu písničku dáme úplně celou. Keenan a Wevin Flag. Budeme mávat tou vlajkou. Několikrát. Hit z roku 2010 z Krokodýla. Pěkné dopoledne.

0: Fanglo nám tady má Valkinen, Robin Flag, dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý na druhý pokus. Vrátíme se do 90. let, do 10. hodiny. S muzikou určitě. Kdo bude, co bude, Shania Twain. Deep Blue Something. A taky bude Lou Bega. Dneska slaví svátek Zbyšek, krokodýl gratuluje.
1: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku... Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
6: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se
7: to má podařit. Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Je to tajný.
8: Takže, pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian,
9: jsem tu.
8: Hora, jama, já, taky.
9: Dobrý.
8: Jdeme.
9: Jedu.
8: Hořák,
9: zapínám,
8: krájím.
9: Šlehám,
8: cedím.
9: Strouhám.
8: Flambuju.
9: Hasím.
8: Slejvám.
9: Utírám.
8: Solím.
9: Pepřím.
8: Servíruju.
9: To bude legendární hostina.
10: Elimon Fresh Festival.
11: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
12: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: 22. května v Brně. U Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
14: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
15: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
16: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 90 v 9 na rádiu Krokodýl.

0: Loubek a Mambo No. 5 na Krokodýlu, poslední 90 po 9. Poslední, protože bude 10 přesně za 3 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánu na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
3: Rádio Krokodýl.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlénský. Stavebniny Mlénský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 20. května stavebniny Mlénský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlénský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
6: Firma Mlénský, ráj pro váš byt.
7: To je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté to budou například Liquido, Shakira a taky Čenasky.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme 22 stupňů. Jsme takzvaně na předpovědi. Předpovídám totiž bylo maximálně 21 až 24. Odpoledne v severní a východní polovině kraje sem tam bouřky.
14: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
15: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
15: Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se v Česku koná poprvé. Potomky sudeckých Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Přijedou také němečtí a rakouští politici. Akce vyvolává kontroverze a očekávají se protesty. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentovi Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by opět mohli být také třeba spisovatel Milan Kundera, někdejší ministři zahraničí Jaroslav Šedivý a obrany Luboš Dobrovský nebo bývalý diplomat a politik Michail Žantovský. Zvláštní velvyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, který vede jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině, v nejbližší době navštíví Rusko. Podle ruské státní agentury TASS to uvedl zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina pro investice Kirill Dmitrijev. UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách, z pětiletého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Klub FC Slovácko trest považuje za odpovídající.
16: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality CZ.
17: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
15: Italové dnes budou čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
18: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
19: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
20: Eastgate.
21: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
20: Využijte naší nabídku do konce června.
21: Vaše brána k novému bydlení.
20: Sledujte Eastgate Brno.
22: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Gasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
23: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnici, začíná Kuba.
24: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Hradecké ulici u sjezdu na Řečkovice směrem z centra zasahují hasiči u požáru vozidla. Postojte si tam pár minut. V Řípské ulici poblíž nájezdu na D1 se srazilo osobní auto a dodávka. Kolona se tam však netvoří. Na Brněnsku u Přibyslavice na cestě do Velké Bíteše narazilo osobní auto do svodidel. Průjezd je tam omezený částečně. A pomalu jede D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
0: Kubo, děkujeme. Ještě pozor mezi Poličkou a Jimramovem. U odbočky na Trhonice zasahují záchranné složky u nehody 3 osobních aut a doprava tam zpomaluje.
25: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jste s Krokodýlem, máme 4,5 minuty po 10. hodině a samozřejmě hit za hitem, přitom ani jeden dvakrát během dne. Tak jdeme na to a za chvilku taky na nové kolo.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Povídá žena manželovi. Já si skočím na 5 minut k sousedce a ty mezi tím nezapomeň každou půl hodiny zamíchat tu kaši.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: No a vy se můžete stále ještě zapojit. Soutěžíme o nové horské kolo za 35 tisíc korun. No a stačí být co nejpřesnější. Tipujete, jak dlouho bude trvat, než ujede náš kolega Jirka Wiener na kole trasu ze studia Krokodýla do prodejny Element Store u M Paláce. No a pofrčí takzvaně na pohodu, takže pijánko, žádný závod. No a musí cestou dělat selfiečka. Konkrétně u Petrova, na Zelňáku, u Krokodýla na Staré radnici, taky na náměstí Svobody a na hlavním nádraží. Pak už zamíří na prodejnu Element Store. No a jak dlouhá ta cesta asi bude, tak svůj tip v minutách a sekundách posíláte stále ještě na e-mail studio@krokodil.cz. Připište samozřejmě i své jméno a telefon na vás. Tak držím pěsti tomu nejpřesnějšímu z vás.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Více na krokodil.cz.
2: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 20. května stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
6: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
7: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
8: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
9: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty sluší všude přitom. Titon.
11: Moderní deskový plot Style od Ditonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
12: Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
13: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
17: Je dobré mít se kam vracet.
18: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: A vy už možná právě v této chvíli, 4 minuty po 10:30, přemýšlíte nejen nad tím, co si dáte dneska na oběd, ale taky, co si dáte zítra. A pokud nevíte, tak my ano, podívejte se na aktuální nabídku na www.obědyadam.cz a objednejte si a nechte si dovést do práce nebo domů kvalitní domácí oběd. Na výběr tam máte z 5 druhů menu z poctivých surovin, tradiční česká kuchyně i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. No a právě na zítřek doporučujeme už dnes objednat třeba zabíjačkovou polévku s kroupami a k tomu pečenou kýtu na lesácký způsob, to znamená s vínem a žampiony, k tomu šťouchané brambory. Oběd vám po domluvě donesou až k bytu nebo do práce, bezplatný rozvoz a jednotná cena k tomu. Tak dobrou chuť přeje krokodýl.
0: Za vším hledej menu, šetříme s krokodýlem.
2: Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
3: Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Skvělou zprávu dostala Jižní Morava, především lidé, kteří žijí u hranice se Slovenskem. Státní hranice, která se totiž dotýká Hodonínska a Břeclavska, teď kvůli záchraně lidských životů přestane tak trochu existovat. Poslanci podepsali mezinárodní smlouvu se Slovenskem o spolupráci záchranných služeb. Posádky v sanitkách i vrtulnicích ze Slovenska tak můžou zasáhnout i na území České republiky a opačně. Zkrátí se tak dojezdový čas záchranářů, což může hrát velkou roli v akutních případech. Pacienta pak přivezou do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení bez ohledu na to, na které straně hranice se nachází. Jsme Krokodýl a víme, co je nového na Jižní Moravě.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Aktuálně z Brna.
3: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
2: Vaše město Brno.
4: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Queenie, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
8: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Fandové basketbalu zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou

0: se na vás. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem. Automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity. Brno Líšeň.
2: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Mašková, Marek Lambora, náš příběh, no a naše zprávy v 11, tak se přináší Petra. Na Krokodýlu připravená, co se dozvíme?
1: Hezké dopoledne, Brno rozšířilo jednotlivcům možnosti přihlásit se o družstevní byty, víc si o tom řekneme už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Lužánecké pracoviště Louka na Vinohradech zve na rodinný festival Loukafest. Tentokrát s podtitulem Návrat do pravěku. Atrakce pro děti, stanoviště se zábavnými úkoly, tvoření, skákací hrad, malování na obličej, vystoupení dětí z kroužků. Přijďte v sobotu 23. května od 14 hodin na Bzeneckou 23 na Vinohradech. Vstupenky na obchod.luzanky.cz.
2: Rádio Krokodýl.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla. Asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
2: Radio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z Krokodýla skvělej Bruno Mars.

0: zpívá Marek Ztracený.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a neděle se s tebou na půl.
0: Přesně minuta zbývá do 11.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně nám krásně svítí sluníčko, měříme kolem 22 stupňů, ale předpověď slibuje bohužel převládající oblačnost, případně až skoro zataženo a odpoledne častější přeháňky nebo výjimečně bouřky. Teploty vystoupají na 24 stupňů.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Brněnští zastupitelé upravili kritéria pro přihlašování jednotlivců do družstevního bydlení pro mladé, které vznikne na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Díky úpravě se budou moci hlásit obyty libovolné dispozice do rozlohy 61 metrů čtverečních. Dosud o ně žádat nemohli a pro manžele nebo samoživitele nebyly atraktivní. Už 10 kamer hlídá v Krkonoších cesty do Národního parku. Systém má odhalit nelegální vjezdy do chráněného území. Kontroly a následné pokuty ale dopadají i na boudaře a místní podnikatele. Ti tvrdí, že kamery jsou nezákonné. Jedna je nově i v blízkosti klidové zóny nad Pecí pod Sněžkou, kde hnízdí tetřívek a další vzácní živočichové. Litevská armáda dnes vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti kterému zasahuje letecká mise Severoatlantické aliance. Poplach byl krátce poté zrušen a armáda uvedla, že lidé mohou úkryt opustit. Fotbalisté Slávie se po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra potkají s fanoušky přímo na hřišti. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slávie pro utkání uzavřené hlediště a příznivci budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před Fortuna arénou.
6: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
7: Češi! Mistrovství světa v ledu hokeji na Rádiu Krokodýl.
5: Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve Friburgu ve skupině B Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. S 8 body jsou druzí za 100% Kanadou. Český tým je o další bod třetí. Dnes o 16:20 se Češi postaví proti Itálii.
8: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
9: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
10: Eastgate.
11: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
10: Využijte naší nabídku do konce června.
11: Vaše brána k novému bydlení.
10: Sledujte Eastgate Brno.
12: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne taky vám, milí šoféři, co se děje na silnicích, sleduje Kuba.
13: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Omezený provoz zůstává v Brně na Hradecké ulici u sjezdu na Řečkovice na cestě z centra, kde v jízdním pruhu stojí vozidlo po požáru. Bouralo se na mostě Svitava do Husovic, provoz je v místě ale plynulý. V Žabovřeské ulici na cestě do Lesné došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním, i tam ale projíždíte bez komplikací. A převážně kolony kamionů se táhnou na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Jihlavy a momentálně od exitu 178 pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Koptilšáro.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
14: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
3: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: parádní středeční dopoledne vám přeje Katka Horáková, no a po 11. tradičně Krokodýl cestovatel a hádat budeme dnes společně brněnskou městskou část. Nápovědy přidám za pár minut a vyhrát můžete vstupenky na festival jídla a pití, tak držím palec.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Rodina lidojedů sedí u ohně. Otec vezme lžíci, zamíchá v kotli, ochutná a vrazí ženě facku. Ta se rozpláče, on říká: stará, kolikrát jsem ti říkal, než dáš maso do polívky, sundej z něj ponožky.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Krásné středeční dopoledne, startuje Krokodýl cestovatel a soutěž. Vy můžete právě teď volat studio 603 103 103. Mám tady pro vás dvě vstupenky na Elimon Fresh Festival. Konat se bude příští týden o víkendu 30. a 31. května a to v Zámecké zahradě ve Slavkově u Brna. Tak pokud jste fanoušky gastronomie, tak si to 100% užijete. Někoho už máme na lince. Hezké dopoledne, Krokodýl. No, někdo si to rozmyslel, tak nedá se nic dělat. Šance pro vás ostatní, můžete volat studio. Mezitím představím dnešní nápovědy. Dneska se ptám na název jedné velké brněnské městské části. Nachází se na severovýchodním okraji Brna a dřív bývala samostatným městysem, který byl k Brnu připojen v roce 1944. Čtvrť lze rozdělit na starou a novou. Obyvatelé této městské části jsou v brněnském Hantecu, nazývání jako Marvani. No a v této části se nachází známá brněnská firma Zetor, překrásné Mariánské údolí a městská část má i vlastní pivovar. Tak kdo bude odpovídat? Hezké dopoledne, Krokodýl.
2: Ahoj, Pavel, u telefonu.
1: Pavle, zdravím tě. Tak jak se dneska daří?
2: Ale jo, pohodička v práci, takže makačka, no.
1: Makačka, pohodička, to je dobrá kombinace. Tak já doufám, že teď zaperlíš. Jaký je tady název této brněnské městské části, na kterou jsem se ptala?
2: No, máme nějakou nápovědu, nebo je to bez nápovědy?
1: No, já jsem teď představila nápovědy, bylo jich několik, ty jsi to já neslyšel, co?
2: Neslyšel, já jsem vypíla rádio.
1: Ajajajajaj, tak ještě rychle, jo? Tato městská část je na severovýchodním okraji Brna, můžeme ji rozdělit na starou a novou. V Hantecu jsou obyvatelé této městské části nazývaní jako Marvani a najdeš tam Zetor, Mariánské údolí, vlastní pivovar.
2: No.
1: Tak pojď.
2: No, Líšeň?
1: Líšeň, no jasně, na to jsem se ptala.
2: Jasně.
1: Uf, já jsem se spotila s tebou, musím říct.
2: No, padlo mě kámen ze srdce teďkon.
1: Tak jdeš na Fresh Festival, blahopřeju.
2: Super, děkuju moc.
1: Tak mi zůstaň na telefonu a měj se krásně, čau, čau.
2: Díky, ahoj.
0: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy? Ano, slyšíte správně. Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě. Žádné dlouhé čekání. Profesionální montáž a rychlá realizace. Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz nebo telefon 724 100 122. Klimatizace Břeclav. Řešení proti letnímu horku.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
4: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 20. května stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
5: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
6: Jste spolehlivý samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
9: Je to tak.
8: Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
9: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
8: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
9: To chci.
8: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent. Jistota, kterou oceníte.
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
13: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
14: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
15: Say low. Já tu

0: 4 minuty po půl 12. s krokodýl Jimmy Cliff, před námi opět Radeček a taky Milky, no a pak už krokodýlí zvuka víc než 100 000 korun pro vás, tak buďte s námi, nenechte si ujít další soutěžní kolo.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří, jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři,

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 101 850 korun ve hře na lince 603 103 103, kterou můžete, přátelé, vytáčet právě v této chvíli. Tak, linka je odblokovaná, vaše šance dovolat se 603 103 103 a nikdo už nám takzvaně visí na lince. Hezké dopoledne, krokodýl Katka, kdo se dovolal?
2: Já vás zdravím, Pavel.
1: Pavle, já vás taky zdravím, odkud voláte?
2: Krásné poledne, bude za chvilku.
1: I vám nápodobně.
2: No.
1: Odkud nám voláte?
2: Volám ze Starovic.
1: Tak vás zdravíme, máte tam taky tak hezký počasí?
2: No, úžasný.
1: Tak, ať to tak zůstane co nejdýl. Teď vám samozřejmě...
2: To ne, je potřeba vypršelo.
1: Jo, tak pardon.
2: No to víte, že jo.
1: Tím pádem
2: tady
1: vám posíláme
2: dešť. Potřeba i vodu, ne, jenom tak.
1: Ale tak to každopádně.
2: Abychom se opalovali.
1: Dobře,
2: jo,
1: tak jdeme na to.
2: Ne. Já si myslím, že je to čištění odpadů gumovým zvonem.
1: Čištění odpadů gumovým zvonem a zní to podle vás takhle?
2: Jasán.
1: A jestli pak vy jako zahrádkář jste to typl správně? Jdem se zeptat arbitra.
2: To se uvidí.
1: No, právě teď. Tak zase nic.
2: Chyba lávky.
1: Chyba
2: opět
1: lávky.
2: Budu kopat brambory.
1: Je to tak, i přesto, ať máte krásný den, mějte se hezky.
2: Vy taky, mějte se hezky, naschled.
1: Naschledanou. No a my samozřejmě opět navýšíme bank do příštího soutěžního kola.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
0: Rádio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
5: Zbrojováci, je tady poslední zápas sezóny. Letošní ročník uzavřeme v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Přijďte do Šipex Arény pomoct hráčům zakončit sezónu vítězně a společně oslavit postup mezi elitu. Fanzóna, předávací ceremoniál i oslavy postupu s překvapením. Sobota na Srbské bude nabitá, tak si ji nenechte ujít. Vstupenky zakoupíte přes aplikaci Zbroják ID.
0: Fandíme s vámi.
6: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz
7: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
8: Jo, ještě beton.
9: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
10: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
11: Haló, jsme tu všichni.
12: Já nic nevidím.
11: Nemůžem rozsvítit?
12: Ne, je to tajný.
11: Takže, pohraj jste.
12: Heneš, long story short, tady.
13: Brňák, Dian, jsem tu.
11: Hora, Jamaja, taky.
12: Dobrý.
13: Jdeme.
12: Jedu.
13: Hořák.
12: Zapínám, krájím.
13: Šlehám, cedím.
12: Strouhám.
13: Flambuju.
11: Hasím.
12: Slejvám.
13: Utírám.
12: Solím.
13: Pepřím.
11: Servíruju.
12: To bude legendární hostina.
14: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
15: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá.
16: Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z pěti menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na Knoflíku, na Běhounské 9.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
19: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
20: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: jsou mandraže a vyladíte krokodýla těsně před 12. To znamená, že jsou připraveny další zprávy s Petrou.
1: Hezké poledne. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastní sobotního pochodu smíření při festivalu Meeting Brno, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánu na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
2: Rádio Krokodýl.
5: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
6: Tak pojďme!
7: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
9: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
2: Rádio Krokodýl.
12: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z Krokodýla Faul.

0: Těšte se na kabáty. Přesně za minutu bude 12.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska pro jistotu deštník sebou má se přihnat nějaká ta přeháňka a přivažovat během odpoledne. Bude oblačno až skoro zataženo, čekáme výjimečně i bouřky, teploty 22 až 25 stupňů.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezkou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastní sobotního pochodu smíření při festivalu Meeting Brno. Jehož součástí je i sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Chce tak podpořit nejen činnost organizátorů festivalu, nad kterým stejně jako prezident Petr Pavel převzal záštitu, ale i kroky vedoucí ke smíření a k dialogu v duchu česko-německé deklarace. Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka. Podle rezortu zdravotnictví bude pacient převezen ve speciálním izolačním boxu do nemocnice na Bulovce. Podle úřadu pro veřejnost v Česku případ nepředstavuje riziko. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je bez symptomů. Čínský prezident Xi Jinping dnes v Pekingu slavnostně uvítal ruského vládce Vladimira Putina. Oba lídři následně zahájili jednání. Setkání má utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co si v Číně přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa. Fotbalisté Konga kvůli epidemii eboli o start na mistrovství světa ve Spojených státech nepřijdou. V Kongu vypukla epidemie v polovině května a rozšířila se i do sousední Ugandy. Spojené státy proto zakázaly vstup do země všem lidem, kteří v posledních třech týdnech navštívili Kongo, Ugandu nebo Jižní Sudán.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
5: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
4: Čeští hokejisté chtějí navázat na důležitou pondělní výhru na Švédy. Dnes odpoledne nastoupí proti Itálii. V zápasu jsou jasným favoritem, ale určitě pamatují na sobotní zaváhání se Slovinskem. Dnešní utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
6: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
7: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
8: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
7: Využijte naší nabídku do konce června.
8: Vaše brána k novému bydlení.
7: Sledujte Eastgate Brno.
9: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne, z Krokodýla zdravíme taky všechny za volant. Aktuální pozor, policejní hlídky v Brně v ulicích Úvoz, Opuštěná a Skorkovského. Dále na trase ze Starého města směrem na Brno na příjezdu do Bučovic stojí odstavené nákladní auto, doprava na místě zpomaluje. A v Hodonině ve Štefánikově ulici u křižovatky s Havlíčkovou bourala tři osobní auta, provoz je tam částečně omezen. Tak si dejte pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
9: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
2: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 3 minuty po 12 už se mnou ve studiu Krokodýla Jirka.
1: Ano, vrchní cyklista, chystám se na ten můj vlastní závod. On to závod vlastně nebude, ale vy typujete, za jak dlouho to ujedu a můžete vyhrát kolo.
0: To bude
1: kolo.
0: Takový tvůj osobní závod.
1: Jo, už,
0: vlastně,
1: už trošku jsem začal trénovat, včera jsem se byl podívat na kolo aspoň.
0: Šel z pěšky po schodech dolů.
1: Ještě jsem s ním neodjel, ještě jsem nenasedl, jo.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne, buďte s námi dál, hezké poledne mějte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak se mi cvičila tebe.

0: Pěkné odpoledne na celé Brno, celou Jižní Moravu. Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A my jsme vyrazili dneska do školky v Židenicích. Těch prcků prťat se ptáme, proč se musíme učit psát.
2: Aby se nám nesmály děti.
3: Protože aby jsme si mohli číst knihy.
4: Abychom mohli psát do rodičů

0: který písmena umět, aby jsme mamince mohli posílat dopisy nebo tátovi.
1: Proč se musíme učit psát? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Židenicích.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce. Po cestě ho čeká několik úkolů a ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle. Vyhraje první, nejpřesnější tip. Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
3: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 20. května stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
10: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Královna omáček míří na Hrad.
15: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
14: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
15: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod stovku.
14: Kapacita omezena.
15: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Je dobré si pomáhat. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Brně začal platit zákaz používání telefonu u dětí ve školách během výuky. I na to se podíváme tady u nás na Krokodýlo. Mezitím Kurt Nielsen.

0: Katy Perry, Roar, tohle Krokodýl, vaše rádio, které podporuje taky zákaz mobilu ve školách dětem během výuky. Tedy tak, aby se mohli pěkně soustředit na školu.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Boris Mičánek, jsem ředitelem základní školy Košinova v Brně. Telefony jsme před 2 lety omezili, velmi se nám to osvědčilo. Děti tráví o velkých přestávkách čas aktivně a spolu si povídají a zároveň můžou, pokud je učitel vyzve, ty telefony používat při výuce, aby se s nimi naučili pracovat.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Transport show Truck and Bus v Brně je po 2 letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
5: Kde jste všichni?
4: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
6: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
9: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
8: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
9: No přece od Klimastylu z Hodonína.
10: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
11: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
12: Fandové basketbalu, zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou do velkého finále, se koná ve Stares aréně Budova ve čtvrtek 21. a v pátek 22. května od 18 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
13: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikuličtí vinaři.
14: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
15: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
16: Mějte
5: Vidíte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Přibližuje se 13. hodina, Petra dorazila, dozvíme se něco nového.
1: No a představ si to, že i psi můžou mít velký problémy po tom, co dostanou infikovaný klíště, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Tak opatrně na to, krokodýláci, víme, co se děje.
2: Rádio Krokodýl, největší hudební výběr, hrajeme hit za hitem.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně vás zve na výlety se Šroubkem a Matičkou. Zúčastněte se akcí na mimobrněnských památkách. Sbírejte kódy a získejte hodnotnou výhru. V sobotu 23. května přijeďte na Starou huť u Adamova. Při akci Slované na huti vás čekají experimentální tavby železné rudy, ukázky řemesel, hry a soutěže. Více informací na www.tmbrno.cz.
2: Radio Krokodýl.
5: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
8: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
7: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
8: Že bych se taky svezla.
7: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
9: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
10: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
9: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
10: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
9: To chci.
10: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. 13. hodině z Krokodýla Keša. Budou YouTube. A taky jedna cizí zeď. Těsně před 13. hodinou.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
13: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Teploty dneska kolem 22 stupňů, zítra bude podobně, skoro jasná obloha.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Společnost Sako, která zpracovává odpad i z dalších částí republiky, ho bude do svého areálu dovážet po železnici. Využije k tomu starou vlečku, kterou za 30 milionů korun zrekonstruuje. I to je součást stavby třetího kotle na spalování komunálního odpadu. Veterináři evidují více nakažených klíšťat i případů onemocnění, které roztoči přenášejí. Také psům mohou nemoci způsobit vážné zdravotní potíže. Příznaky bývají nenápadné a mohou se objevit až po delší době, třeba jako kulhání. Zákeřnost těchto nemocí u psů spočívá už v tom, že na rozdíl od lidí chybí typický varovný signál – červený flek v místě přisátí klíštěte. Berlínská nemocnice dnes přijala do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti krátce po půlnoci. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo 60 policistů. Epidemie eboly, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, už si vyžádala přes 100 obětí. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oleksandra Olínikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Ann Leeovou.
3: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
4: Češi! Mistrovství světa v levli hokeji na Rádiu Krokodýl.
2: Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve Friburgu ve skupině B Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. S 8 body jsou druzí za 100% Kanadou. Český tým je o další bod třetí. Dnes od 16:20 se postaví proti Itálii.
5: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
6: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
7: Eastgate.
8: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
7: Využijte naší nabídku do konce června.
8: Vaše brána k novému bydlení.
7: Sledujte Eastgate Brno.
9: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Teď aktuálně policejní hlídka v ulici Uvoz a pozor taky v Opuštěné. Jinak dopravní komplikace máme v Horuníně ve Štefánikově ulici u křižovatky s Havlíčkovou. Bourala 3 osobní auta. Dejte pozor, šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka Vínar s vámi za mikrofonem. Jdeme taky do velkého finále naší soutěže Okolo za 35 tisíc korun. Tak se nás držte. Tohle můžete vyhrát u nás na Krokodýlu

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak se mi cvičila tebe.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Ano, u nás můžete vyhrát nové horské kolo za 35 tisíc korun. Tipujete, za jak dlouho zvládnu trasu odsouť z rádia z Gorkého 45 do prodejny Element Store u M Paláce. Pojede se v pátek, ale po cestě mám za úkol vyfotit se, udělat selfiečka a teď dobře poslouchejte. U Petrova na Zeleném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svobodňáku a hlavním nádraží. Nakonec vyrazím na prodejnu Element Store. No a vaším úkolem je tipnout si, za jak dlouho to zvládnu. Svůj tip posílejte mailem na studio@krokodil.cz. Tedy čas, minutách a sekundách a připište i telefon na vás. Vyhraje nejpřesnější tip.
0: Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
5: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
8: Ano, slyšíte správně.
7: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
8: Žádné dlouhé čekání.
7: Profesionální montáž a rychlá realizace.
8: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
7: nebo telefon 724 100 122.
8: Klimatizace Břeclav.
7: Řešení proti letnímu horku.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
14: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já,
15: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
18: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
19: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

na kroku Lilo Megan Trainor, jsme vaše rádio. Jirka s vámi, možnost u nás taky vyhrát pizzu pro vás a vaše kolegy v práci. Co vy na to? Stačí poslouchat tohleto rádio a více dozvíte za malou chvíli. Mezitím Police, tak pěkné odpoledne.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brně se chystají další novinky. Představte si, nedávno ji dělníci opravili, teď je znovu rozkopou. Řidiče projíždějící Gajdošovou ulicí v brněnských Židenicích čekají v příštích měsících nová omezení. Město plánuje v místě křížení ulic Gajdošova a Hrozňatovu opravu, tak s tím počítejte, krokodýláci, že se tam bude opět něco dít, ale bude to změna potom k lepšímu.
1: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
2: Aktuálně z Brna.
3: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
2: Vaše město Brno.
4: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže,
8: pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora,
8: Jamaja, taky.
7: Dobrý.
8: Jdeme.
7: Jedu.
8: Hořák.
7: Zapínám.
8: Krájím.
7: Šlehám.
8: Sedím.
7: Strouhám.
8: Flambuju.
7: Hasím.
8: Slejvám.
7: Utírám.
8: Solím.
7: Pepřím.
9: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
10: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
12: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
13: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl, říční tanec, hnedka na to reaguje Petra, která
1: ano,
0: to miluje.
1: To je můj oblíbený.
0: Co si dáme do zpráv?
1: A ulici Gajdošovu v Židenicích opět čekají opravy, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Muzikál na motivy neuvěřitelného příběhu lidskosti, odvahy, skromnosti i lásky. Vinton uvádí Městské divadlo Brno v 19 hodin. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Rusálka uvádí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A představení Fajtra Zatmění nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánů na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj.
2: Radio Krokodýl.
4: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 20. května stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
6: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
8: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď už je

0: ušetříte při koupi nového MINI až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 14. hodině z Krokodýla Jennifer Lopez. Asi pobřežní hlídku Jimmy Jameson. Český hitu poetika. Tady u nás na Krokodýlu.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Zítra čekejte skoro jasno, teploty kolem 22 stupňů.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí. Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Hezké odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Ulici Gajdoševu v Židenicích dělníci opět rozkopou a řidiči čekají další omezení. Zástupci městské společnosti Brněnské komunikace totiž plánují v místě křížení ulic Gajdoševa a Hrozňatova opravy. Celá Gajdoševa přitom právě prošla rekonstrukcí. Byl tam například položen zcela nový protihlukový asfalt. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Církev zatím neřekla, jestli bude lebka opět vystavena a v jaké podobě. Zloděj relikvií nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z relikviáře umístěného na jednom z bočních oltářů baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Poté ji zalil do betonu s cílem ji pohřbít do řeky.
1: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
5: Nemocnice Vyškov slavnostně otevřela kompletně zrekonstruované dětské oddělení, které nabídne moderní zdravotnické zázemí. Rozsáhlá modernizace stála 46 milionů korun. Zahrnovala rekonstrukci 10 pokojů s vlastním sociálním zázemím, včetně 2 pokojů intenzivní péče. UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách, z 5letého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Klub FC Slovácko trest považuje za odpovídající.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
7: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
5: Výhra na Švédy dala českým hokejistům zapomenout na neúspěšné vystoupení proti Slovinsku. Dnes odpoledne je čeká utkání s Itálií. Před dnešním duelem je k dispozici kompletní tým. Fit už je také obránce Michal Kempný, který v pondělí netrénoval a nakonec vynechal i večerní zápas se Švédy.
8: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
9: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
10: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
11: Využijte naší nabídku do konce června.
10: Vaše brána k novému bydlení.
11: Sledujte Eastgate Brno.
12: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
13: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 je před omezením na 196. kilometru u Brna směrem od Prahy pomalý provoz a místy přerušovaná kolona od Domašova. Na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy je silný provoz od 2. kilometru po nájezd na D1. A v Brně se aktuálně zdržíte hlavně v opuštěné ulici a na ulici Zvonařka. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

tancovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. Hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy. A blondýnka mi řekne, kanadské jaro.
3: Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.
4: Save me tonight.
3: Novinka.

0: Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. Rádio, které hraje taky na přání. Ano, máme každý den, každý všední den po 19. hodině pro vás připraven náš interaktivní pořad Hity na přání, kdy se s námi můžete spojit i dneska večer.
1: Rádio Krokodýl a Hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás Hity na přání. Na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Více na krokodýl.cz.
2: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
6: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
7: Královna omáček míří na Hrad.
8: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
7: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
8: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod stovku.
7: Kapacita omezena.
8: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
9: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
14: Nakup a vyhraj v Krpoli. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
15: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
16: To je.
17: Dobravárt, vezeme vám pračku.
16: A co teď?
17: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
16: No tak to si rozumíme.
18: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Fandové basketbalu, zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou do velkého finále, se koná ve Stares aréně Budova ve čtvrtek 21. a v pátek 22. května od 18 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
20: Je dobré mít společnost na cestě.

0: prachy do tvý ruky.
1: Je to tady krokodýláci, ano, máme pro vás 101 tisíc korun, to už je nádherný balík peněz, který můžete vyhrát přímo v našem vysílání. Stačí uhodnout záhadný zvuk Rádia Krokodýl. Pokud uhodnete, jak s penězi naložíte, už bude na vás, tak se nás držte, protože budeme ještě soutěžit.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 101 tisíc korun.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Radio Krokodýl.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
7: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
8: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
9: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
9: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
9: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
10: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
11: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
12: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
13: Ano, slyšíte správně.
12: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
13: Žádné dlouhé čekání.
12: Profesionální montáž a rychlá realizace.
13: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
12: nebo telefon 724 100 122.
13: Klimatizace Břeclav.
12: Řešení proti letnímu horku.
14: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
15: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
16: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Mojo Lady u nás ve vysílání Krokodýla, skvělá hitovka, další ty budou tady s námi po 15. Budou ale další zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne a odzíčka bude v Brně docela rušno, protože začne sjezd sudetoněmeckých Němců. Na pořádek budou dohlížet desítky policistů, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Město Hrušovany nad Jevišovkou vás zve na přednášku restaurátora Libora Jaroše. Znovu zrození. O obnově malířské výzdoby na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou a radnice, kde jsou odkryty prvotiny Alfonze Muchy. Chybět nebude prezentace restaurátorských prací ani autogramiáda nové knihy Libora Jaroše Pod povrchem. Těšíme se na vás v pátek 22. května v 17 hodin ve společenském centru Hrušovany nad Jevišovkou.
3: Radio Krokodýl.
4: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky. Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme a hrát budeme i po 15. hodině z Krokodýla pro vás třeba Katy Perry. Těšte se na Green Day. Ale budeme tady mít i Škory. Za minutu je tu 15. hodina.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden.

0: Za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
1: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Jdeme se podívat, jak to bude vypadat s počasím dneska. V noci převyšující oblačno, výjimečně možnost slabé přehánky, v průběhu noci postupně i polojasno, teploty 12 až 9, co se týká zítřejšího dne. Čekejme v Brně a na jihu Moravy ráno zpočátku, dopoledne může být na některých místech i polojasno, v průběhu dne postupně převažující oblačno. Přehánky se v první části dne objeví spíše jen s malou pravděpodobností. Odpoledne pravděpodobnost o něco vyšší, zejména v severní a východní polovině našeho kraje. Srážky se večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnost. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: A začneme dobrou zprávou. Rádio Krokodýl je díky vám podle nejnovějšího výzkumu poslechovosti rozhlasových stanic i nadále absolutně nejposlouchanějším regionálním rádiem v České republice. Děkujeme. Na veřejný pořádek u sjezdu sudeckých Němců dohlédnou desítky policistů. Policie také prověřuje několik výhružek organizátorům akce. Dva se podařilo identifikovat. Brno hostí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení od zítřka do pondělka. Akce vyvolává kontroverze a očekávají se protesty. Ministr školství Robert Plaga chce, aby si vysoké školy připravovaly přijímačky sami. Nelíbí se mu, stejně jako dalším odborníkům, že se za testy od soukromé firmy SCIO platí poměrně velké částky, což znevýhodňuje některé uchazeče. Dopravní výbor Evropského parlamentu odmítl každoroční STK pro auta starší 10 let. Stejný postup navrhovali v minulosti i členské státy. Evropská komise chtěla normu prosadit v minulém roce kvůli bezpečnosti a také pro větší záchyt vozidel s vysokými emisemi. Do kontrol nicméně přibudou i jiné prohlídky, které mohou celý proces prodloužit a zdražit. Český sprinter Pavel Bittner si při včerejším pádu na závodě v Dunkerku částečně přetrhl vazy v kotníku pravé nohy. 23-letý cyklista měl v červenci startovat na Tour de France. Jestli mu to zranění dovolí, však není jasné.
5: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
6: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
4: Italové dnes budou čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
7: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
8: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
9: Eastgate.
10: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
9: Využijte naší nabídku do konce června.
10: Vaše brána k novému bydlení.
9: Sledujte Eastgate Brno.
11: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Vyrážíme se podívat na silnici, jak to vypadá. Ví Martina.
12: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 čekejte pomalý provoz mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy. Na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy je silný provoz od 2. kilometru po nájezd na D1. Zdržíte se také na hlavním tahu z Brna na Svitavě mezi Kuřimí a Lipůvkou. A pozor dejte na výjezdu z Kyjova na Veselí nad Moravou, leží tam na vozovce sražená srna. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dneska by šlo krásně se projet na kole, vyrazit, bylo by to velmi příjemné. Pokud kolo nemáte, jedno nabízíme. V horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun. Krokodýlie má pro vás, víc už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, proč se sebou blondýnky pokaždé berou do školy pas? No, protože musí přes přechod.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: A to se vždycky hodí a můžete je mít opravdu úplně zadarmo v hodnotě 35 000 korun. Kolega Jirka vyrazí na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna a až do prodejny Element Store u M-Paláce. Vy tipujete, za jak dlouho to zvládne. Není to ale jen tak jednoduché, bude mít plno úkolů. Za prvé teda on jezdí normálním výletnickým tempem a ještě navíc ho čeká, že musí dělat selfiečka a zastavovat se na známých místech centru Brna. Vyfotit se bude muset u Petrova, také na Zeleném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svobodáku, na Hlavním nádraží a pak až teprve dorazí do cíle na prodejnu Element Store. Vaším úkolem je tipnout, jak dlouho mu to všechno potrvá, jak to zvládne tu celou trasu. Tipy posílejte už teď na studio@krokodil.cz, připište telefon na vás a pak už jenom poslouchejte Krokodýla. Třeba právě vy získáte za svůj tip kolo v hodnotě 35 000.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M-Paláce. Po cestě ho čeká několik úkolů a ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle. Vyhraje první, nejpřesnější tip. Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
2: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M-Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M-Paláci nebo na www.elementstore.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
3: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
4: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
3: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
4: Že bych se taky svezla.
3: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
5: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
8: Je to tady. Finální zápas tohoto ročníku se blíží. Zbrojovka uzavře sezónu v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Fanoušci se mohou těšit od 12.30 na nabitou fanzónu, předávání vítězného poháru a oslavy postupu mezi elitu i s překvapením. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Rozlučte se s námi se sezónou.
0: Fandíme s vámi.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
12: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Gump, protože to nevzdám u nás ve vysílání Krokodýla, tak jestli něco děláte, tak to nevzdávejte, pokračujte, ať to všechno dobře dopadne. No a průměrný věk tady u nás na jihu Moravy, jaký je, tak to jsme zjistili a podíváme se na to už za chvíli. Na Krokodýlu. Do té doby Juanes, za chvíli Elisha Keys, užívejte s námi Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: A jdeme se podívat na průměrný věk nás tady na jihu Moravy. Ten dosáhl v roce 2025 43,2 roku. Od roku 1991 vzrostla tato hodnota skoro o 6,5 roku, informoval o tom Český statistický úřad. Stárnutí je způsobeno tím, že v populaci přibývá ve věku 65 a více let. Obyvatele této věkové kategorii bylo v kraji na konci roku 25 přes 255 tisíc, což představuje více než pětinu obyvatel kraje. Jihomoravský kraj má ale třetí nejnižší věkový průměr, jenom aby jsme si to srovnali, tak víme. Jdeme dál za další mýty. Chinesky, Enrique Iglesias nebo Leon Rimes tady u nás na Krokodýlu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: Barco Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barco, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Je to tajný.
6: Takže, pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, Jamaja. Taky.
6: Dobrý.
7: Jdeme.
6: Jedu.
7: Hořák. Zapínám. Krájím.
6: Šlehám.
7: Sedím.
6: Strouhám.
7: Flambuju.
6: Hasím.
7: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
6: Servíruju.
7: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
11: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
14: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikuličtí vinaři.
15: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
16: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
12: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Brnem a Prostějovem a také osobní vlaky mezi Vyškovem a Přerovem a Nezamyslicemi a Prostějovem. Nahradí je autobusy a i když už začala turistická sezóna, bude kvůli tomu omezená přeprava kol v náhradní dopravě. Brněnští zastupitelé upravili kritéria pro přihlašování jednotlivců do družstevního bydlení pro mladé, které vznikne na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Díky úpravě se budou moci hlásit o byty libovolné dispozice do rozlohy 61 metrů čtverečních. Dosud o ně žádat nemohli a pro manžele nebo samoživitele nebyly atraktivní. Sushi restaurace na jihu Španělska, ve které zákazníci za jednorázový poplatek mohou sníst, kolik zvládnou, byla nucena zavést poplatek za zvracení. Hosté se totiž ve velkém přejídali a výsledkem pak byly znečištěné toalety, ale i okolí jídelních stolů. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oleksandra Olínikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Ann Leeovou.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
2: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
0: V den životního jubilea 30. narozenin se na mistrovství světa vrátí do akce obránce hokejové reprezentace Jan Ščotka, vyloučený do konce zápasu v pondělním souboji se Švédy. Trenéři s ním počítají do sestavy pro dnešní utkání s Itálií. Hrát může i díky tomu, že ho dodatečně nepotrestala disciplinární komise.
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
4: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hackers z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
5: Eastgate.
6: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
5: Využijte naší nabídku do konce června.
6: Vaše brána k novému bydlení.
5: Sledujte Eastgate Brno.
7: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
9: Vyrážíme se také podívat, kde to hostne Martina má info.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V přerušované koloně budete popojíždět na dálnici D1 mezi 175. a 196. kilometrem ve směru od Prahy. Dvoukilometrová kolona je před Slavkovem ve směru z Brna na Uherské Hradiště. 1,5 kilometru dlouhá kolona vás čeká na obchvatu Uherského Brodu směrem na Slovensko. Pozor dejte na Žďársku ve Víru na mostě přes Svratku, kde se srazila dvě osobní auta. A na Jihlavsku při průjezdu Kněžicemi bourala také dvě osobní auta, s opatrností projedete Kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Asistanc Martina Podleská.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 17. hodině vás Krokodýla zdraví Jarek Hemala, pěkné odpoledne, za chvíli slovíčka brněnského Hantecu, do té doby skvělá hudba a tak si budeme vychutnávat třeba Bolty nebo teď Avamax.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Aj.

0: Despacito.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
2: Jdeme probrat slovíčka brněnského Hantecu. Honza Žanek Hlaváček připraven jest a co jdem Žanku překládat?
3: Zdar jak svíňa skroksný, borci. Že negomety, co to znamená lepit vocasný.
2: No, co to může být? Ptali jsme se vás i v ulicích města Brna, co?
4: Lepit vocasný? Já nevím, bude to asi zaplatit zpropitný?
5: Platit něco, ale nevím co.
4: Alimenty.
2: No! Dalo se to tam pěkně. Si to spojíte, tak je to úplně správně, takže víte aspoň trošku někteří, že Žanku?
3: Já si myslím, že borci to gomajo a majou z toho fedry, protože lepit vocasný znamená platit alimenty. Tak mějte betelný den a ať nemusíte lepit vocasný.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, pravky do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
6: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
7: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
1: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
2: Nakup a vyhraj v Krpoli. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
3: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Well,

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Xendo X s námi na Krokodýlo, no a s námi můžete pěkně si vychutnávat pizzu gratis, a to nejenom pro sebe, ale i své kolegy. Ano, stačí nám napsat, kde právě Krokodýla posloucháte, jestli jste právě doma, v kanceláři, ve skladu, v dílně, v obchodě, kde prostě makáte někde na zahradě, ve skleníku, prostě pište, dejte nám vědět a naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi, a to s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Teď už můžete psát na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli právě k vám přijet a dovést pizzu úplně gratis. A možná právě vy se dočkáte.
1: Radio Krokodýl.
2: Transport show Truck and Bus v Brně je po 2 letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
6: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
7: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluidconecto.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
10: Ano, slyšíte správně.
9: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
10: Žádné dlouhé čekání.
9: Profesionální montáž a rychlá realizace.
10: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
9: nebo telefon 724 100 122.
10: Klimatizace Břeclav.
9: Řeší proti letnímu horku.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já,
11: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Lady Gaga u nás ve vysílání trochu díl a užíváme si za hitem hity i po 17. hodině. Předtím ale další zprávy, tip pro nás na krokodýlu má pro dnešní odpoledne Peťa Papančová. Já se ptám, co se dozvíme.
1: Hezké odpoledne, řidiče v Židenicích čekají další dopravní komplikace, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Muzikál na motivy neuvěřitelného příběhu lidskosti, odvahy, skromnosti i lásky. Vinton uvádí Městské divadlo Brno v 19 hodin. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Rusálka uvádí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A představení Fajdra Zatmění nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánů na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj.
3: Rádio Krokodýl.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Královna omáček míří na Hrad.
6: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
3: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
6: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
3: Kapacita omezena.
6: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
3: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A hrát rozhodně budeme i po 17. hodině z Krokodýla, třeba venku.

0: Za 2 minuty to bude také 17. hodina.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku krásných 22 stupňů Celsia, jak to bude vypadat dál dneska v Brně a na jihu Moravy v noci převažující oblačno, výjimečně možnost slabé přehánky, v průběhu noci postupně i polojasno a teploty 12 až 9 stupňů Celsia. Jinak, co nás čeká

0: víme, co se děje v Brně.
1: Začneme dobrou zprávou. Rádio Krokodýl je díky vám podle nejnovějšího výzkumu poslechovosti rozhlasových stanic i nadále absolutně nejposlouchanějším regionálním rádiem v České republice. Ulici Gajdošovou v Židinicích dělníci opět rozkopou a řidiče čekají další omezení. Zástupci městské společnosti Brněnské komunikace totiž plánují v místě křížení ulic Gajdošova a Hrozňatova opravy. Celá Gajdošova přitom prošla rekonstrukcí, byl tam například položen zcela nový protihlukový asfalt. Roste počet lidí, kteří žádají o řidičák elektronicky přes portál dopravy. Zatímco loni v lednu žádalo online 16,7% žadatelů, letos v lednu to bylo 24,6%. Portál využívají všechny věkové kategorie, včetně seniorů. Od ledna 2025 do konce letošního dubna řidiči podali téměř 1,2 milionu žádostí o doklad, přibližně 19% elektronicky. 72letý zdravotnický instruktor z amerického státu Wisconsin chtěl názorně předvést příznaky infarktu, ale přitom ho skutečně dostal. Studenti si nejdřív mysleli, že jde o vtip. I přes počáteční nejistotu nakonec zareagovali naprosto učebnicově a dokázali učitele udržet naživu. Fotbalisté Slávie se po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra potkají s fanoušky přímo na hřišti. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slávie pro utkání uzavřené hlediště. Příznivci budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před Fortuna arénou.
2: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
3: Češi! Mistrovství světa v levli hokeji na rádiu Krokodýl.
4: A sledujeme samozřejmě, říkali jsme, že hrát bude Česko-Itálie, tak odstartovalo to všechno v 16.20. Koukám, teď právě nám skončila třetina a další se tedy chystá a stav 0-0. Česko-Itálie 0-0. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Vy to hlavně uslyšíte tady u nás na Krokodýlu.
5: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
6: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
7: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
8: Využijte naší nabídku do konce června.
7: Vaše brána k novému bydlení.
8: Sledujte Eastgate Brno.
9: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Vyrážíme se podívat i na silnici, jak to aktuálně vypadá. Ví Martina.
11: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Kaštanové ulici u nájezdu na D1 došlo ke srážce osobního auta s motorkářem. Zasahují tam záchranné složky, zdržíte se tam nárazově. Na Brněnsku na příjezdu do Neslovic směrem od zastávky se stala nehoda dvou osobních aut. Dvě osobní auta bourala také na Znojemsku na výjezdu z Krhovic směrem do Hrádku. Projíždí se tam Kyvadlově. Na obchvatu Znojma na kruhovém objezdu za Kuchařovicemi směrem na Přímětice zasahují záchranáři u nehody. Počítejte s omezením provozu a také s kratším zdržením. Na D1 je přerušovaná kolona mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy a 3-kilometrová kolona vás čeká před Brnem na D2 směrem od Bratislavy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Ano, krokodýle, s vámi Jarek přeje krásné odpoledne, 4 minuty po 17. hodině, další je pro vás, no a za chvíli už naši nejmenší posluchači. Zeptáme se jich, kdo je to plavčík?
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde trenér hostů o přestávce za hráči do šatny a říká: nechci být pověrčivej, ale za stavu 13-0 to na výhru moc nevypadá.

0: Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám,
2: děkujeme vám.
3: No vám, i tobě, a taky tobě.
4: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

There's love, you and I both apply to the above. The one

mine. The one and only reason it's fun.

0: mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A my vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače, vydáváme se do jedné z brněnských školek, tam se ptáme Zlatíček. Ha, kdo je to plavčík, co?
2: To je ten, když třeba se někdo topí, tak on ho zachrání.
3: Trenér plavání.
4: Jezdí na lodích.
5: Jezdí na skutru.
6: Umí vápodláhu na lodi.
7: Plavčík nosí plavšenku.
8: Plavčík má na tričku broušky nějaký.
9: Plavčík umí jezdit na vodních lyžích.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Více na krokodýl.cz.
10: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
11: Za vším hledej menu. Na Rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá najíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
14: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
13: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
14: Že bych se taky svezla.
13: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
15: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
16: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
17: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
18: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
19: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
17: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
20: Hele, vyšla nová kaplinka.
21: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
20: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
21: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
20: Jasně, romantický útěk v praxi.
22: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
0: Rádio Krokodýl.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Je to tak, stačí poslouchat Krokodýla a máte horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun za dobrý tip. No, kolega Jirka Wiener vyrazí na kole přímo ze studia a pěkně si projede centrem Brna a skončí v prodejně Element Store u M-paláce. Vy typujete, za kolik minut to dá, co? Pozor, ale nejde žádný závod, jede normálním výletnickým tempem a ještě to nebude jen tak. Navíc má úkoly, čeká ho po cestě focení. Selfiečko si musí dát na známých místech jako pěkně pod Petrovem, na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, také na Svoboďáku, na Hlavním nádraží a nakonec dorazí a tam se určitě taky vyfotí k prodejně Element Store. Vaším úkolem je tipnout, jak dlouho mu to celé bude trvat. Napište svůj tip v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Připište i telefon na vás a pak už jenom poslouchejte Rádio Krokodýl. Vyhraje první nejpřesnější tip, za jak dlouho to zvládne. Tak třeba to budete právě vy, co?
0: Radio Krokodýl.
2: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžem rozsvítit?
4: Ne, je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák. Zapínám, krájím.
3: Šlehám.
4: Sedím.
3: Strouhám.
4: Flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám.
3: Utírám.
4: Solím.
3: Pepřím.
4: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
11: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
13: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztočto a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztočto 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
14: Vaše město Brno.
15: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já,
16: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
9: hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Buďte happy s hitovkou Happy u nás na Krokodýlu. No a Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. No a nyní se půjdeme podívat, která další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Kuglerová, ředitelka základní školy Popovky. Žáci mají u nás mobilní telefony zakázané, máme to delší dobu zakotveno ve školním řádu. Žáci mají mobilní telefony v aktovkách, nebo si je mohou nechat na svoje nebezpečí ve své skřínce, nebo mohou mobilní telefony používat při výuce, například v angličtině nebo v matematice na uvážení učitele.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více.

0: Užíváme si ten největší hudební výběr. Další skvělé hity pro nás budou i po 18. hodině. Předtím ale se podíváme na další zprávy. Má je pro nás tak trochu díl Peťa Pafančová. O čem budou?
1: Hezké odpoledne. Dopravní výbor Evropského parlamentu odmítl každoroční STK pro auta starší 10 let. I o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně vás zve na výlety se Šroubkem a Matičkou. Zúčastněte se akcí na mimobrněnských památkách. Sbírejte kódy a získejte hodnotnou výhru. V sobotu 23. května přijeďte na Starou huť u Adamova. Při akci Slované na huti vás čekají experimentální tavby železné rudy, ukázky řemesel, hry a soutěže. Více informací na www.tmbrno.cz. Město Hrušovany nad Jevišovkou vás zve na přednášku restaurátora Libora Jaroše Znovu zrození. O obnově malířské výzdoby na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou a radnice, kde jsou odkryty prvotiny Alfonze Muchy. Chybět nebude prezentace restaurátorských prací ani autogramiáda nové knihy Libora Jaroše Pod povrchem. Těšíme se na vás v pátek 22. května v 17 hodin ve společenském centru Hrušovany nad Jevišovkou.
5: Krokodýl. Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food truck je plné skvělého jídla. Asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
6: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak hrajeme a hrát budeme. Další skvělé hity po 18. hodině, třeba vzpomínkový. Dorazí za námi Jennifer Lopez. A také opět a Radeček. Za 2 minuty to máme 18. hodinu.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
8: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To dnešní noční v Brně a na jihu Moravy převažující oblačno, výjimečně možnost slabé přehánky, v průběhu noci postupně i polojasno, teploty 12 až 9 stupňů Celsia. Co nás čeká dál? Čtvrteční den v Brně a na jihu Moravy. Ráno a zpočátku dopoledne může být na některých místech i polojasno, v průběhu dne postupně převažující oblačno. Přehánky se v první části dne objeví spíše jen s malou pravděpodobností. Odpoledne pravděpodobnost o něco vyšší, zejména v severní a východní polovině kraje. Srážky se k večeru vytratí a bude i pozvolna ubývat oblačnost. Teploty pak očekávejme 21 až 24 stupňů Celsia.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: A začneme dobrou zprávou. Rádio Krokodýl je díky vám podle nejnovějšího výzkumu

0: velké částky, což znevýhodňuje některé uchazeče. Dopravní výbor Evropského parlamentu odmítl každoroční STK pro auta starší 10 let. Stejný postup navrhovali v minulosti i členské státy. Evropská komise chtěla normu prosadit v minulém roce kvůli bezpečnosti a také pro větší záchyt vozidel s vysokými emisemi. Do kontrol nicméně přibudou i jiné prohlídky, které mohou celý proces prodloužit a zdražit. Český sprinter Pavel Bittner si při včerejším pádu na závodě v Dunkerku částečně přetrhl vazy v kotníku pravé nohy. 23-letý cyklista měl v červenci startovat na Tour de France. Jestli mu to zranění dovolí, však není jasné.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Češi!
3: Sledujeme hokej a fandíme. Češi vstřelili na branku Italů neuvěřitelných 39 střeleckých pokusů. Vedení ale bohužel stále drží Italové. Ano, máme 40. minutu. Česko-Itálie 0-1.
4: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
5: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
6: Eastgate.
7: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
6: Využijte naší nabídku do konce června.
7: Vaše brána k novému bydlení.
6: Sledujte Eastgate Brno.
8: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pěkné odpoledne, 2 minuty po 18. hodině všem řidičkám a řidičům. Pohodovou jízdu přejeme, jak to vypadá na silnicích. Ví Martina.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 je aktuálně silný provoz před Brnem mezi 175. a 196. kilometrem ve směru od Prahy. Na D1 zpozorněte na 206. kilometru ve směru z Vyškova na Brno. Stojí tam u krajnice porouchané vozidlo. Na Brněnsku mezi Pohořelicemi a Žabčicemi za sjezdem z D52 bourala dvě osobní auta. U nehody zasahují záchranné složky a projíždí se kyvadlově. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme 3 minuty po 18. hodině, Jarek Hemala vám přeje pohodové odpoledne. Jennifer Lopez je tu pro nás, stále sledujeme hokej a užíváme si to. Tak pojďme do toho.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

žural profí nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory,

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Před chvíli opět Radeček a také Moravská filharmonie. Teď se jdeme podívat na cyklisty. Nejenom, že u nás můžete získat horské kolo za 35 000, ale měli byste dodržovat to, co má. A právě na bezpečnost cyklistů se zaměřili policisté v Brně. Během preventivní akce dnes na cyklostezce u Antroposu zkontrolovali desítky jezdců. Zaměřili se především na povinnou výbavu kola. Policisté upozorňují, že třetina cyklistů, kteří loni způsobili nehodu, byla pod vlivem alkoholu nebo drog. Od začátku května pak v jihomoravských statistikách přibyly dvě smrtelné nehody cyklistů. Loni policie šetřila v celém Česku více než 4 000 nehod cyklistů, z nich 34 bylo smrtelných. Podle statistik pak 70% nehod způsobili samotní cyklisté. Tak opatrně a dodržujte, a hlavně bez alkoholu a drog.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2 500 korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
4: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
9: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: A jdeme se podívat na Vyškovsko, kde nás ladíte na 102,6 FM. Konkrétně ještě přímo i do Vyškova, do nemocnice. Na malé pacienty totiž čekají nové prostory. Nemocnice Vyškov otevřela zmodernizované dětské oddělení. Rekonstrukce za 46 milionů korun zahrnuje 10 pokojů s vlastním sociálním zařízením s kapacitou 18 lůžek. Součástí jsou také nové vyšetřovny, denní místnost, herna nebo zázemí pro personál. Projekt financoval Jihomoravský kraj a cílem bylo vytvořit pro ty malé pacienty méně stresující prostředí během hospitalizace. Palec nahoru, super, je to krásný, tak zdravíme do Vyškova, do nemocnice a vůbec z Vyškovska tam samozřejmě děti putují, tak ať se jim tam líbí, ať tam moc často nejsou a klidně jim tam můžete i vy poslat nějaký hit na přání.
0: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás hity na přání. Na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a jižní Morava.
2: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Fandové basketbalu zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou do

0: králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
1: Kde jste všichni?
0: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
2: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
5: Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem. Půl 19. hit za hitem, dáme si Wonderful Life. A pak už budeme hrát podle vás.
0: Radio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
2: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
3: Tak pojďme.
4: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme skoro jasnou oblohu. Na Jižní Moravě teploty.

0: Společnost SAKO, která zpracovává odpad i z dalších částí republiky, ho bude do svého areálu dovážet po železnici. Využije k tomu starou vlečku, kterou za 30 milionů korun zrekonstruuje.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
3: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Pomalý provoz je na dálnici D1 před Brnem od 182. kilometru směrem od Prahy. Na odstavené vozidlo dejte na D1 pozor na 206. kilometru ve směru z Vyškova na Brno, stojí u Krajnice. A na D2 na 0,5. kilometru na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu také stojí odstavené osobní auto. I tam zvyšte při průjezdu pozornost. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

připraveni. Za okamžik se s námi budete moci spojit přímo do vysílání Krokodýla. Startují hity na přání. Tak pěkný večer, Brno, Jižní Moravo.

Jeden wonderful life, ať ho máte, Krokodýl, Jirka s vámi. Tohle jsou hity na přání, můžete volat, vybírat 603 103 103. Náš interaktivní pořád, kdy se s námi můžete spojit, vybrat si to, na co budete mít jenom chuť a pozdravit, koho jenom budete chtít. Ať už jste v Brně, ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Znojmě, volejte, vybírejte, hrajeme podle vás. Pěkný večer.

0: Chlapci na pláž, v překladu Vamos la playa, Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Hity na přání, hrajeme podle vás. Tak pěkný večer, Brno, kdo tam? Haló, slyšíme se?
2: Ahoj, všem krásný podvečer, prosím pěkně, tady Tom Prigl.
0: Ahoj, Tome.
2: Takže dáme to Minelli a bude to pro moje syny, Honza David, pro Krkovičky, Ludva s Věrkou, potom pro mýho bratra Daniela, pro Bramboříka, pro Rádio Krokodýl a pro Kocourka a pro Zendu Gidánky.
0: My moc děkujeme. Letí Minelli. Ram pam pam.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.

0: Grindy na Krokodýlo, tohle jsou hity na přání. My jdeme opět na telefon. Kdo pak se dovolal na rádio Krokodýlo? Halo?
1: Tady Pavel Janša z Velké Mezeříčí z pečovatelského ústavu, který bych je teda samozřejmě zahrál všechny stupíčkám, které okolo nás běhají. A potom bych chtěl zahrát kolektivu Penny Marketu u autobusového nádraží Velké Mezeříčí, protože každému doporučím, ať se tam staví, protože je tam strašně milá obsluha. A mají tam všechno. A samozřejmě potom bych chtěl zahrát Zuzance a Marčině a mému synovi Filipovi a jeho přítelkyni Míši a mým pravnoučatům. A potom bych chtěl ještě poděkovat paní Chromé, která mě moc pomohla s tím, že bych vám je to krásná a hodná paní.
0: A rádi zahrajeme i této paní Pavle, tak se mějte krásně. Tady je Krokodýl, tohle jsou hity na přání.

0: Krokolíno hrajeme podle vás. Pojďme na telefon. Kdo pak se dovolal? Ahoj.
1: Zdraví Michal Bajker a Slyšení.
0: Nazdar, zdravíme tě. Tak koho pozdravíš? Pro koho to bude?
1: No, jako pozdravím celý tým Krokolíla, celou naši rodinku, všem, kdo tam volá, jo. A bude to song Ed Sheeran Azizam a bude to pro všechny. A to má hlavně dobře a ve zdraví.
0: Už to
1: a
0: letí.
1: A proto naše Česká dneska vyhráli.
0: Už to letí tady ta pohodovka. Jasně, ahoj.
1: Díky. Čau, čau.

0: se každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
1: Haló, jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
3: Ne, je to tajný.
1: Takže, pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, Jamaja, taky.
1: Dobrý.
2: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
1: Šlehám,
4: sedím,
1: strouhám,
4: flambuju.
1: Hasím.
4: Slejvám.
2: Utírám,
4: solím,
2: pepřím,
1: servíruju.
2: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
6: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
9: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
12: Zbrojovačky a zbrojováci. Poslední zápas sezóny je tady. V sobotu 23. května se od 14 hodin postavíme v závěrečném utkání ročníku Českým Budějovicím. Přijďte se od 12.30 naladit do fanzóny. Chybět nebude skvělé jídlo ani doprovodný program. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Buďte u oslav s námi.
11: Fandíme s vámi.
13: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
14: Tak pojďme.
15: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park CZ.
16: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
17: Je dobré mít dobré přátelé.
18: Vaše nejvěrnější rádio.
17: Stále s vámi.

0: ATC na Krokodýlo Around the World. Krokodýlo, vaše rádio, kdo tam, halo?
1: Ahoj, tady Jančo.
0: Ahoj, Jančo, zdravíme tě. Tak koho pozdravíme? Pro koho
1: já
0: to bude?
1: Já bych chtěla pozdravit hlavně naši Češi, kteří dneska vyhráli 3-1.
0: Jasně.
1: Itálii.
0: Pro ně?
1: A chtěla bych jim to poslat. A to jsou naše kluci.
0: Pro naše kluky už to letí, espresso macchiato.

jedno espresso macchiato, možná si dáte i cappuccino. Krokodýl, teď máme pozdravit Máju, která poslouchá ve Vyškově na 102,6 FM. Vzpomínka na Maja, ale Sprinkelin zvedne náladu. Hanna Montana na Krokodýlo. Právě teď.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Lighthouse Family na Krokodýlo. Je tady 20. hodina, už se přibližuje.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a po 20. bude Alexandra Sten. Dáme si Fun Factory. A naše večernice vám pustí taky Ega. Hit za hitem po 20. hodině.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra skoro jasno a teploty příjemné kolem 22 stupňů Celsia.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Brněnští zastupitelé upravili kritéria pro přihlašování jednotlivců do družstevního bydlení pro mladé, které vznikne na Kamenném vrchu. Díky úpravě se budou moci hlásit obyty libovolné dispozice do rozlohy 61 metrů čtverečních. Na veřejný pořádek u sjezdu sudeckých Němců v Brně dohlédnou desítky policistů. Policie také prověřuje několik výhružek organizátorům akce. Dva lidi se podařilo identifikovat. Nemocnice Vyškov otevřela kompletně zrekonstruované dětské oddělení, které nabídne moderní zdravotnické zázemí. Rozsáhlá modernizace vyšla na 46 milionů korun.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: Máme tady 20. hodinu, znamená to jediné.
1: Maminky v akci, maminky v akci.
0: Holky mají totiž takový slogan na středu, je to tak?
2: Je to tak, je středa, večernic třeba.
0: Už jsou tady Elena, Katka, holky, vítejte, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak jste připravené?
2: Jsme a dneska jsme se rozhodli, že vám budeme říkat, jaké máme zlozvyky.
0: Jako vy dvě?
2: Jako my dvě, osobně, to tady na sebe dneska práskneme.
0: To jsem zvědav, co to bude?

0: Rogodín večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti, přítele. A ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes? Dnes.
1: 7 minut po 8 večerní. Krásný večer a hezkou středu vám přeji večernice. Katka.
2: Elena, krásný večer.
1: Ahoj, tak my jsme se rozhodli, že dneska s Elenou odstartujeme pěkně z ostra a že na sebe práskneme naše zlozvyky. Elena mě sice před chvilkou tvrdila, že je perfektní a že žádný jako nemá, ale já potřebuju, protože já se cítím dost často jako nemožná, fakt se mě jako spousta věcí nedaří a potřebuju podporu a slyšet, že jsi taky občas nemožná, abych se já cítila líp.
2: Takže ty chceš ode mě slyšet něco pozitivního a tak počkej, tak pojď nám začít říkat tady, jaký máš ty zlozvyky, to mě zajímá.
1: Tak já totiž vlastně nevím, jako jestli to úplně zlozvyk nebo spíš, že su nemehlo, to bude možná spíš ta druhá.
2: To je správně.
1: No, protože když myju nádobí nebo vytahuju z myčky nádobí, tak mě furt padá z ruky, takže mám neustále rozbitý hrnky a sklenice talíře. Sice se jako říká, že střepy přináší štěstí, ale mám pocit, že se to zatím moc jako neprojevuje.
2: No a to je z tebe to štěstí úplně na všechny strany, jako ano.
1: No každopádně další věc je třeba sprostý nadávky za volantem, to je taky moje, ale to taky asi úplně nebude zlozvyk, nebo?
2: No, já bych řekla, že to zlozvyky, ale s tou první věcí mě připomínáš hodně moji dceru a já jsem si teda všimla, že jsi taková šikulka. I teda občas jsme zjistili na sobě takové jako šrámy a podobně, že nás něco
1: můj
2: poznamená.
1: O víkendu čerstvě nabroušené nože, takže jsem krvácela jak, víš co?
2: Ano, a žehlička, trouba a podobně.
1: Popáleniny.
2: Ano, popáleniny tak... třetího stupně. Škvárky z nás jsou.
1: To je taky moje.
2: Ano, a ty nadávky v autě, to asi známe všichni. A jinak zlozvyky úplně já nemám. Já bych řekla, že možná takový pozdní příchody sem tam. Jo, ale jinak.
1: Takže vlastně nemehlo a paní dokonala.
2: Tak bych to nějak zhrnula.
0: Rogodín večernice. Každou středu večer. Je jaro. Mějte se rádi.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, od mikrofonu zdraví Katka.
2: A taky Elena, přejeme krásný večer, my jsme Večernice. Tak Eli, představ si, že mě minulý týden odjela dcera se školou do Anglie na týden a já jsem si říkala, to bude super, bude mít doma jenom jedno dítě, bude míň starostí, míň vaření a tak dále. A sotva dcera odjela, tak syn onemocněl. Takže já jsem celý týden kurírovala toho maroda. To znamená, že jsem musela podávat léky, utěšovat, že, ale hlavně jsem musela každý den vařit oběd.
3: A číst pohádku.
2: Super odpočinek.
3: A hladit.
2: A hladit bebíčka.
3: Ano, foukat.
2: Přesně, znáš to velmi dobře. Mm-hmm. A sotva se dcera vrátila, jsem se uzdravil.
3: Z upršeného Londýna.
2: Tak mě moje dcera onemocněla taky.
3: Ale že...
2: A tu léčím celý tenhle týden.
3: Mm-hmm. Takže a žádný relax. A tak to mě nepřekvapuje, žádný relax.

0: Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, zdraví vás krokodýlí večernice Elena.
2: A taky Katka, krásný večer. My jsme tady před chviličkou rozebírali usměřování ve vztahu mezi partnery. A nám se dovolala posluchačka Maruška. Maruško, ahoj, zdravíme tě.
3: Ahoj, přeju krásný večer všem.
2: Maruško, tobě taky, jsme hrozně rádi, že jsi vydržela s náma na telefonu a ty jsi nám slíbila, že se s náma taky podělí, že vlastně jsi tak nechtěně dovolala nám tady do studia a jsi bezvadná, že jako do toho s náma jdeš takhle hezky naživo a že nám řekneš, jak to probíhá u vás doma. Tak ty jsi nám prozradila, že jsi v partnerství teď 8 měsíců, jestli si dobře pamatuju.
3: Ano, ano.
2: Šlape to.
3: Ano, šlape to.
2: Už bylo potřeba se nějakým způsobem usměřovat, nebo to zatím nebylo?
3: Víte co, nebylo tam nic jako příliš jako dramatického vůbec. Takže zatím je to takový jako pohoda, takže o usměřování zatím můžu vám popsat, jak to je krásný.
2: Jo, takhle, vy nás chcete trošku naštvat.
1: Takže žádná velká dynamika jako nahoru, ale dolů a ty výkyvy tam nejsou.
3: Ne, zatím ne.
2: Jako
3: zatím
2: váš
3: ne.
2: Partner zatím neprojevil žádný jako odhazování ponožek po bytě a podobné věci.
3: Víte, co tohle vůbec neřeším.
2: Tak to jste bezvadná partnerka, ale
1: vy mu je hodíte z okna sama.
3: Víte, co tohle je to poslední. Člověk už něčím prošel, takže já už ty hodnoty fakt mám úplně někde jinde. Takže jako,
2: vidět, že už
3: pro mě, jestli dá prkinko nahoru nebo dolů, nebo
2: že
3: hodí tam ponožku, tohle mě je úplně
2: tak
3: jedno.
2: Je poznat, že už máte taky něco za sebou, že jo, protože to nebude asi první vztah, to byste asi jako ty ponožky možná trošku řešila, ne?
3: Já jsem to neřešila v žádným.
2: Nikdy. Tak já vás chci za ženu, Maruško.
3: Já vím, děkuju, já sama sebe taky.
1: Jo, vy se potkáváte s tímto názorem asi každý den, že jo? Často.
2: Takže my si tady s Elenou stoupneme do fronty na Marušku. Tak Maruško, děkujeme, že jste byla s náma, ať vám to klapé i nadále. Zdravíme
3: děkuju,
2: i partnera.
3: Děkuju. A následující
2: hned.
3: Jo, a můžu teda partnera pozdravit aspoň.
2: Ale rychle.
3: Jo, a hlavně můj partner zpívá, on zpívá písnička, jsem právě chtěla od něho.
2: Jo, takhle, no tak to nemáme, ale bohužel, tak musíme poslat jinou, jo, nezlobte
3: tak
2: se.
3: Luděčkovi posílám pusinku a že ho miluju.
2: My taky, tak jo, papa, díky.
1: Mějte se krásně.
3: Přeji vám krásný večer.
2: Hezký večer.
3: Ahoj.
0: Večernice, každou středu večer. Je jaro, mějte se rádi.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer a my jsme stále s vámi, Krokodýlí večernice, Elena.
2: A taky Katka, krásný večer vám přejeme, máme 7 minutek po 8:30, tak jsme rádi, že jste stále s námi. A teď se mrkneme na téma dárkové tašky, takové ty papírové taštičky, do kterých hodíte dárečky, máte jich všichni určitě jako my, doma obrovský množství a říkáte si vždycky, no tak přece to nevyhodím, když je hezká, zachovala, nebudu kupovat novou, tak do toho šoupnu zase dárek pro někoho jiného.
1: Ano.
2: No, ale pamatuješ si, po několika měsících, kdo ti to dal, tu dárkovou
1: tašku?
2: Pokud
1: to nemá výraznou cedulku, tak si to určitě nepamatuje nikdo.
2: No tam žádná cedulka není, to bys musela ty tam hodit cedulku. To jsem dostala třeba od Marušky, co se nám před chvilkou
1: Takže dovolala. Určitě nějaký trapas nám řekneš k tomu.
2: No tak taky se nám stalo nedávno, jakože Eliška, moje dcera, scháněla papírovou taštičku, do který dá dáreček pro kamarádku, pro spolužačku, tak jsem tam jednu krásnou našla a pak jsem si v zápětí všimla, že velmi nenápadně na té taštičce, která měla tmavší barvu, bylo napsaný Eliška, takže tam někdo psal, že je pro mou dceru. Tak to nemůžeš dát nikomu, kdo se nemenuje Eliška. Naštěstí ano, bylo to oprsa. Našli jsme jinou, neposkvrněnou.
1: Dopadlo to dobře. Hele, s taštičkama musím říct, že mám jako zážitky takový, že pokaždé, když nějakou hledám, a samozřejmě taky recyklujem, používáme neustále do kolečka ty tašky, tak ale vždycky, když potřebuju malou, tak najdu jenom velkou, a když potřebuju velkou, najdu jenom malou. A pak ještě takový ten trapas, jak to právě putuje jako 10krát a pak to někomu najednou podáváš a ono se to roztrhne a tím dnem se vyvalí všechny ty věci.
2: Jakože už je to znovu chozený, jo.
1: Už je to prostě, ano, už to jako, už to umřelo.
2: Tak to byla hodně putovní taštička teda.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Každou středu večer.
3: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Queenie, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásnou středu, krásný večer vám přeji Večernice. Katka.
2: Elena, ahoj.
1: Ahoj.
2: Tak já jsem měla doteď takovou výbornou náladu a tak jsem si říkala, jak jsme holky hezký, jak nám to sluší, a teďka jsem tady ukazovala svou ruku a nějak se mě tady začalo
1: to
2: tak třepat.
1: A
2: tak se nám to... A Katce se to třepe taky, takže se mě trošku zkazila nálada teďka.
1: To neříkej, ty paže jsou pevný, jak socery.
2: No jsou pevný, no. No, takže jsem si říkala, že bychom měli začít chodit do fitka, o čemž už si povídáme docela, jako řekla bych, i roky.
1: No, právě se divím, že tohle téma otvíráš, protože o tom už se bavíme několik let, vždycky jednou začas říkáme, tak už konečně začneme, šlápneme do toho,
2: ale
1: začneme
2: když,
1: něco dělat.
2: Ale když se to říká v rádiu, tak to platí a je to pravda, takže když to tady řekneme, tak musíme začít chodit, to je velká
1: ale
2: motivace.
1: Chodit, já mám nejradši běhání, ale takový to běhání po obchodech. Ale to jako nalítáš kilometry zase, jako tak se moc nesměj, akorát, že si to strašně prodraží. Já myslím, že kdybych šla jako do fitka, takže možná ušetřím.
2: Ne, když už běhání, tak na čerstvém vzduchu by to teda chtělo.
1: Tak to stoprocentně, ale ty jsi taky říkala, že v našem věku je potřeba se zaměřit na železa.
2: Hodně
1: což
2: železa.
1: Což jsem nepochopila.
2: Ano, těžký váhy, hodně železa, aby jsme se spevnili, takže...
1: Já jsem myslela, že v našem věku už potřebujeme dovnitř do těla nějaký železa, aby jsme drželi pohromadě.
2: No to až se spevníme, tak přijdou potom ty železa do toho těla, protože to tělo už to nevydrží, takže tam ti něco praskne, tam ti něco odejde. No.
1: Máme před sebou zářnou budoucnost, tím jsme to vlastně mohli uzavřít, takže železa, přátelé. No a protože se nám blíží 9. hodina.
2: Tak se těšíme. Na
1: se příští středu. A na vás už se teď těší náš kolega.
2: Jareček.
1: Tak šup šup do pelíšku s krokodýlem. Krásný večer. Ahoj.
2: Krásný večer. Ahoj.
0: Krokodýl večernice. Každou středu večer. Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Ulici Gajdoševu v Židenicích dělníci opět rozkopou a řidiče čekají další omezení. Brněnské komunikace totiž plánují v místě křížení ulic Gajdoševa a Hrozňatova opravy. Celá Gajdoševa přitom právě prošla rekonstrukcí. Byl tam například položen zcela nový protihlukový asfalt. Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se v Česku koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici. Společnost Sako, která zpracovává odpad i z dalších částí republiky, ho bude do svého areálu dovážet po železnici. Využije k tomu starou vlečku, kterou za 30 milionů korun zrekonstruuje.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

středeční krokodýlí pelíšek se nám rozjíždí. Jarek Hmal je s vámi krásnou pohodovou 20. květnovou noc. Jsme v půlce týdne a budeme si vychutnávat hit za hitem. Vzpomínám na dny.

Hit za hitem vychutnáváte Jarek Hemala, přeje krásný poslech a všechno nejlepší přejeme všem zbyškům, kteří dnes slaví svůj svátek. Krásnou pohodovou sváteční noc přeji.

0: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
5: Hůru Brno!
6: Zbrojováci, je tady poslední zápas sezóny. Letošní ročník uzavřeme v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Přijďte do Šipex Arény pomoct hráčům zakončit sezónu vítězně a společně oslavit postup mezi elitu. Fanzóna, předávací ceremoniál i oslavy postupu s překvapením. Sobota na Srbské bude nabitá, tak si ji nenechte ujít. Vstupenky zakoupíte přes aplikaci Zbroják ID.
4: Fandíme s vámi.
7: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak

Je dobré mít někoho rád.

Hitovky jsou další připravené pro vás. Na mě Krkulí a s vámi je Jarek Hemala. Teď budeme zdravit do Svitav, Svitavě a okolí Ladína 96,3 FM. Tak přejeme krásný poslech a hezkou noc.

Hezkou noc, na vlně Krokodýla s vámi Jarek. Dnes máme Světový den meteorologie a takové Světový den včel. Jenom abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní den byl a je. Teď ale přání krásné středeční noci a užívejte s námi. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na jižní Moravě. Už za malou chvíli přehled dnešních událostí na rádiu Krokodýl.

Je dobré mít se s kým probouzet. To nejlepší po ránu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Na vlně Kroku díla jsou připravené další hity. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech, dobrou náladu vám přeji. Nezapomeňte, že díky nám můžete mít třeba úplně zdarma pizzu pro vás a vaše kolegy. Chtěli byste? Držte mnou Kroku díla, dozvíte se víc, anebo mrkněte na www.krokudíl.cz.

Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Skvělé hity jsou připravené u nás ve vysílání Krokodýla. Jarek Hemala s vámi, pohodovou středeční noc. Před námi další hity, na které se určitě můžete těšit, ale těšte se také na zítřejší ráno, protože zítra pro vás po ránu máme další prachy přímo do ruky. Tak držte vlnu Krokodýla, vyplatí se to. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na Zubačce v pátek poprvé vyjede historický motorový vůz Hydra a právě i na to koukneme tady u nás na vlně Krokodýla. Ano, historický motorový vůz přezdívaný Hydra vyjede poprvé na nostalgickou jízdu po unikátní ozubnicové trati Stanvaldu do Kořenova na Jablonecku. Motorový vůz z roku 1969 bude mít původní nátěr s červenou spodní částí, krémovým vrškem a černými pruhy. Tak pokud jste milovníky zubaček, tak prosím vás, můžete vyrazit a věřím, že si to užijete. Teď si užijte další hity. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech. Come on.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Despacito. Jste na vlně krokodýla, což je dobře, my se jdeme podívat na elektronickou žádost o řidičáky. Čím dál tím víc vás to využívá, potvrdí i Petra.
1: Roste počet lidí, kteří žádají o řidičák elektronicky přes portál dopravy. Zatímco loni v lednu žádalo online 16,7% žadatelů, letos v lednu to bylo 24,6%. Portál využívají všechny věkové kategorie, včetně seniorů. Od ledna 2025 do konce letošního dubna řidiči podali téměř 1,2 milionu žádostí o doklad, přibližně 19% elektronicky.
0: Tolik tedy žádosti, které samozřejmě zpracují a vy o ně můžete zažádat online, tak doufám, že řidičák ten máte všichni správně, nemusíte ho mít u sebe, ale máte ho. Nebyl vám zabaven, když jste za volantem, tak vás zdravíme, pohodu přejeme a užívejte hit za hitem.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s